0: Noc plná hvězd.
1: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
2: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, ano, to už je ovšem hodně dlouho.
1: Tam jste čet to parte nakonec?
2: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí: oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš, tedy těm Jehudovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy?
1: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
2: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce Benjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká: no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že už, že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš, ukažte. Ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii. Ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám. To byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci říct jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrej. Jako loni bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
1: Zima byla.
2: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, povídá, a uděláme huhulála. Tak to on, ten kluk, vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat sníh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
1: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
2: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
1: A pak si vzpomínám na řízek.
2: Ano.
1: V té scénce váš partner seděl na řízku.
2: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu... Můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku. Já řeknu, já nesem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená. On řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu. A říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně. Naopak, já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co vám hledáte? Ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám, no, poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: Ano, ten řízek byl teplej.
2: Teplej? A nedal jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
1: Ano, sem někam jsem ho položil.
2: Aha. No ne, jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem.
1: No to by mohlo.
2: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koupnem se, ne?
1: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.

No jo, zrovna takhle to bylo, to víte děti. Když jsem se pak léty stokem času promutoval vlátím do bír pasu, potají jsem slečny kolem pasu, brával jak lék.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, vítám vás v divadelku Podvěží. Tak obvykle vítám diváky v pořadu, který jsme v roce 1982 začali vysílat v ostravské televizi. Seriál Divadelko Podvěží si brzy získal zájem a oblibu diváků i posluchačů mnoha nových písniček a mně přinesl překrásný zážitek ze setkání s mnoha vynikajícími umělci, kteří byli mými hosty. Byla to zajímavá setkání, i když se mi tehdy ještě poněkud

0: zatřásla kolena. Aby síly byly vyrovnány, mistři slova si se mnou také zaspívali. Mým prvním hostem byl zasloužilý umělec Jiří Sovák, který mě od první chvíle přiváděl do rozpaků.
1: Bazinko, slyšela jste někdy termín morkové oči?
0: Morkové
1: oči?
0: Ne, to jsem neslyšela. Morkovou polévku, ano, ale oči?
1: Ano.
0: Oči ne.
1: Oči ne. To jste také nemohla slyšet, protože když se tento termín používal, tak vy jste ještě zdaleka nebyla na světě. Zatímco já, bohužel, už ano, ano. Za mého dětství, zamilovaní mládenci, tak označovali některá děvčata. Když šlo děvče kolem, řekl, podívej se, kam má ale morkový oči.
0: To je zvláštní. Já znám oči uhrančivé, temné, žárlivé, ale morkové, to mi nedává žádný smysl.
1: No, vám to nemůže dávat žádný smysl, protože ji máte.
0: A prosím vás, kdo přišel na to, že já, zrovna já, mám morkové oči?
1: Budete se divit, Mařenko, ale já. V dobách, v dobách vašich začátků jste jednou vystupovala na obrazovce a podívala jste se přímo na mě. V tom okamžiku já jsem cítil, že mě opouští i morek. A tak jsem vlastně odhalil tajemství morkových očí.
0: To je roztomilé a byla bych bláhová, kdybych vám to vymlouvala. Ale poslyšte, Jiří, co teď po letech?
1: No tak teď už mám morek trochu klidnější, tak, ale moje city se k vám změnily v ryze otcovské.
0: A tím chcete říct, že když mě vidíte, že máte chuť koupit mi třeba cukrovou vatu nebo turecký med?
1: Vidíte, a tohle mi ani moje Andulka nevěří a vždycky, když jste na obrazovce, odchází ze slovy, abych nerušila.
0: Vy jste lhář, ale takový, jaké mají ženy rády. Pojďte si zaspívat.
1: No, aspoň. Já vám zaspívám písničku, doufám, že mě v tom nenecháte, že mi pomůžete, která je vlastně pořád nová, prosím.

0: Noc plná hvězd.
1: Ano, mám rád tento humor, který je konán, řekl by se možná, bez účelu. Ale lépe, který plodí a rodí své nápady, nestará se o směr a místo jejich dopadu. Můj otec byl po celý život nadán tímto druhem humoru. Jako mladý muž se vracel jednoho dne z plesu a nasadil soše svatého Václava na hlavu cylindr.

To bylo v Plzni. Neříkám to z rodácké píchy, uvažuji jen, oč těžší by to měl v Praze. To bylo před první světovou válkou, tedy v dobách monarchie a útlaku, a jeden český novinář tehdy prohlásil, že to byl šovinistický pokus německého studenta zesměšnit českého patrona. Ale můj otec nebyl Němec, ani student. Šplhaje na sochu Václavovu měl na mysli jediné. Věnova, což je cylindr. A bylo mu jedno, jestli socha představuje Garibaldiho, Koperníka nebo Elišku Krásnohorskou. Prosím, byl by určitě zaváhal před pomníkem Cyrila a Metoděje. Ne z důvodu náboženských nebo národnostních, ale prostě proto, že měl jenom jeden cylindr. Nevycházel ze šovinismu a nemířil k hanobení. Já taky nevím, jak by tentýž novinář tentýž skutek popisoval dnes, protože svatost bývá tu přidělována, tu zas odnímána a lidé občas odstraňují nejen své ukvapené názory na sochy, ale ukvapené sochy vůbec. Mám rád tento humor, který tryská ze země pro sám půvab a samo rozkoš tryskání. Nestaraje se o to, zda je pramenem pouze pitným, anebo dokonce ještě léčivým. Mám tři báječné tety, Matildu, Marii a Růženu, které celý život plodí tento humor tak volně, jak ptáci zpěv, jak včely med, jak bourec hedvábí. Teta Marie, kdysi dávno žena soudního rady, dovedla chodit po zahradě jejich vily ve svých nedělních letních šatech, na hlavě majíc nasazenou lepenkovou hlavu krávy z maškarního plesu. Jen proto, aby poslechla ten nádherný popud, který zněl: nasadit si hlavu krávy a chovat se jako dáma, na rozdíl od mnoha dam jejího okolí. Jednoho dne se s touž hlavou na hlavě dívala z okénka podkroví téže vily, kolem pochodovala četa vojáků, a tento jev vzbudil natolik jejich pozornost, že důstojníkovi nezbylo než velet k zastavení. Stáli a hleděli ke střeše. Zamyšlený jedinec působí ušlechtile, ale zamyšlená četa musí být velkolepá. Nevím, kde skončila ona lepenková kravská hlava, ale chtěl bych jí mít na památku. Sotva bych asi našel tolik zářivé odvahy, abych si ji někdy nasadil a chodil s ním po zahradě. To zahanben přiznávám. K tomu by tato hlava nestačila. K tomu by bylo zapotřebí ještě té druhé hlavy, požehnané hlavy mé tety Marie, kterou to napadne, která to nesoudí a provede. Já shledávám skutečnou básní, dovedou-li se tyto tři ženy ve zralém věku svých životů, mezi 50. a 70. rokem, bavit tím, že dvě z nich doma při vaření v kuchyni své třetí sestře tajně ze zadu zapalují šňůru od županu. Miluji tento humor, který nemá diváku, ale který je. Který je, protože nemůže nebýt. Který je polohou jejich požehnaného srdce. Jednou potřebovali moje tety likvidovat jednu dámu. Ne snad fyzicky, ale společensky. Chodívala k ním na pravidelnou nedělní kávu s bábovkou a štvala je. Štvala je svými řečmi o společenském životě našeho města, prostě svými drby. Štvala je. Bylo jednoduché přerušit ty návštěvy. Ale moje tety nejsou jednoduché ženy. Celou noc tomu věnovali. Celou noc, protože i pro vynikající kuchařky, jakými jsou, dá práci upéct si bábovku, která by v sobě uvnitř nesla náplň spilin. A moje tety ji upekly. Se stejnou péčí, s jakou jiné kuchařky věnují přípravě svatebního dortu a jiní činitelé přípravě vodíkové pumy. Ta bábovka měla vlastnosti obojího. Když byla kladena na stůl, slibovala požitky svatebního dortu. Ovšem za chvilku zapracovala jinak. Moje tety tvrdí, že ta dáma tehdy vyběhla, aby se už nikdy nevrátila. Ale já tvrdím, že ta dáma tehdy vyběhla, aby se už nikdy nezastavila. Jsou totiž pohyby, věřím, aspoň v oblasti psychické,
které v nás potom trvají už po celý život. Co si v nás už utíká, utíká, utíká i ve spaní. I v nejhlubším spaní. Mám rád tento humor, který tryská jak ptačí trylek a nepřítel zasahuje z razancí pumy. Ať je. Ať je vedle ptačího zpěvu, který je věčný. A místo pum, které jsou zbytečné.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze STANu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor STANu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost CETIN až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením STAN si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

ojojoj, Ištván, to si piš, ojojoj, Ištván, byl vyštván. Do města beze hvězd, kde jenom vlaky duní, do noci bez nevěst, pro

si piš, ojojoj, Ištván byl vyštván. Do noci bez dne, do noci bez měsíce, proč hledal u jedné, kdy

0: Noc plná hvězd.
1: Máme jistou možnost jít přes most, dáme jí přednost, dámě. I když je to jen pontón, tak nám velí bontón a na břehu pak nabídnou tý rámě. Vzhledem k tomu, že tato část písně je základní pro pochopení části další a vzhledem k nestejnému inteligenčnímu kvocientu posluchačů je naprosto nezbytné jí opakovat. Vyspělejší posluchači si mohou zatím něco sníst. Máme jistou možnost jít přes most, dáme jí přednost, dámě. I když je to jen pontón, tak nám velí bontón a na břehu pak nabídnou tý rámě. Následuje refrén písně, který bývá kadlubem celého písňového útvaru.

ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most. Šabadadadada, třeba že potom, však potom velí dost. Následující instrumentální mezihře, která je harmonicky zcela totožná s refrénem, jak se ostatně sami můžete přesvědčit, D mol, G zvětšený C dur, G zvětšený C dur, G zvětšený C dur, H dur, B dur, A7, D7, G7 a zase E mol.

Nevšimli, že se přitom nedívám na ruce. C-dur, G zvětšený, jsou v tom letadřiny. G a tak dále. Ale pojďme dál. Tedy v této instrumentální mezihře si zopakujeme něco písmen z jazzové abecedy. Tak například sket, čabada,

a podobně. Dalším velice často užívaným kořením v jazzu je takzvaný stop time, česky zastaveníčko, slovensky stop time, německy die Maulhaltzeit. Pozor, také předvedeme. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Důležité je během Maulhaltzeitu nestratit nic. Aspoň někdo. Jestliže někdo z hrající skupiny solově improvizuje, povzbuzují ho ostatní členové skupiny povzbudivými výkřiky, jako například jeď a podobně. Předvedeme.

je tak hloupá a svět zas nevděčný. A voda stoupá, však most je bezpečný. Ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most. Šabadadadada, třeba že potom.

0: noc s hvězdou.
1: Jak dali, dělali to školní představení ve Valštinské zahradě, ve kterém absolvoval Pepík Linomaste. To se jmenovalo Břetislav a Jitka. Bylo to, pojednávalo to o únosu Jitky ze Sázavského kláštera. A takový vrcholný bod toho představení byl ten únos. A to Břetislav měl přijet na koni a unést Jitku. No a teďka všecko šlo v pořádku, jenomže toho koně půjčili, on stál 250 korun to půjčení, tak ho vzali až na premiéru a narvali tam toho Břetislava a dva sloužící v kostýmu, aby ho přivedli v té Valštejnce na tu scénu. No a on jak z té tmy, jak viděl světla, tak prostě do světel za boha ne. A nakonec se podařilo teda tu hlavu do těch reflektorů vtáhnout a zadek byl tak jako v polostínu. A rvali tam tu Jitku, to se povedlo, ale ona spadla druhou stranou z toho koně dolů. Takže ty soužící to oběhli a zase jí rvali nahoru a skončilo to tak, že visela jak balík takhle do obloučku na tom krku. No a jak zákon schválnosti praví, tak s vykasanýma sukněma přímo do obecenstva. Teď měl ten kůň odjet, ale to už se vůbec nepodařilo. Ten se zapích a zůstal stát. A Linomast tam rál mnicha, měl se dívat tak a dát si ruku k čelu a dívat se jako dodál, jak se vířejí ty kotouče prachu a jak ten valach cválá pryč a měl říct Břetislavem, když on prchal, být se nezdál, nýbrž Boreou tak rychle naší orytý uchvátil, což nikdo neví do dnes, co je. Ani Linomast, který mu to nikdo nevysvětlil. A teď on furt čekal, kdy ten kuň odejde a když furt nic, tak si dal tu ruku takhle k čelu a ono to vypadalo spíše koukat tomu koňovi do toho zadku. A ten kůň se zřejmě dal nějakým způsobem hypnotizovat, zved voca, sadil se, pouštět koblišky, to už tý Valštejnce nebylo k vydržení zima. A tam byly prvně tedy použity mikrofony v těch kytkách, aby bliskovaný mikrofony, aby každý i to nejtišší slovo bylo slyšet až dozadu. A ten Linomaster, když mu povolili ty nervy, tak řekl Břetislavem, když on prchal více nezdálný, už Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. A teď měl mluvit dál a povídá Hoblíkovi, který hrál druhého mnicha, povídá Ježíši Kriste, já nevím jak dál. To samozřejmě všechno ty mikrofony přenášely. A opa, to je jedno, tak něco kecej. On říkal, no to je těžký, když já vím en ono, že jo. No a teď prostě ten opat, který slyšel šlágvor, tak řekl, dal se jaké ruce na hlavu a řekl, tímto slovem smrtný působ. A dali tmu, no a koně odvedli tam.

0: jste hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdy vlastně začal svět? Židovští rabíni to spočítali. Prý v pondělí 7. října roku 3061 před Kristem vycházeli z biblické chronologie a pohybu slunce či měsíce. Zkrátka číslo 5787 je aktuální rok podle židovského kalendáře. Tak to dlouho prý trval svět. Židovští kalendář měřili velmi jemně, hodina se v něm dělí na 1080 dílků a hebrejský chalakim. Jeden dílek trvá přibližně 3,3 sekundy. A jak přesně spočítali začátek našeho světa? Inu, tento okamžik je výsledkem výpočtu. Podle tradice vznikl v posledním týdnu prvního roku. Adam byl tedy stvořen na konci 6. dne, první srpek měsíce a světlo světa spatřil v 8 hodin večer. Inu, je to velice zajímavé a ne všichni o tom víme. Proto nám o tom celé pojednání připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: Ztráty a nálezy.info.
4: Tak jen pojď

0: Noc s hvězdou.
1: Poezie. Rožnovský dědeček. Rožnovský dědeček smutně pije. Rožnovský dědeček smutně pije. Rožnovskou babičku přes její hlavičku nezabije. Rožnovský dědečku s Pánem Bohem. Rožnovský dědečku s Pánem Bohem. Najdi si hlavičku, najdi si babičku, sobě roveň.

Rožnovský dědeček. Smutně by je. Rožnovský dědeček. Smutně by je. Dědeček senilní, nekrade, nesmilní, nezabije.

zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

že prý co říkám na všecky ty změny. No vyhlídnul jsem si šikovný smrk, na šachtě pro mě robota není.

Pokryl jsem útratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živno banky, k účelům firmy, Blažek a syn.

jsem tady minule vyprávěl, co jsme vyváděli na jevišti při Synu lovci medvědů od Karla Máje. A já bych to mohl vyprávět, o Synu lovci medvědů by se dal udělat seriál celoroční. To by mohly být další sňatky z rozumu. Ale protože tam se to navyvádělo strašně moc. Tam je souboj, vzpomenete si, kdo to čet? A jak vidím všichni, samý inteligent kolem mě. Tak tam je takový souboj, kdy Shatterhanda přivážou za ruku ke stromu a jedno Indiana za ruku ke stromu, takže mají jenom jednu ruku volnou na sebe. A Shatterhand, protože je gentleman, že jo, Němec, Karel Máj, to psal jako obrovskou oslavu německého gentlemanství, tak se dá přivázat za pravou ruku, aby měl jenom levou volnou. A ten Indian má tomahawk nebo něco takového, už nevím, co má, a Shatterhand odhodí nůž a jde na něj pouhou pěstí, protože už jméno Shatterhand, víte, co to znamená. Kdo to neví, ať se neptá, to nevím. Ale je to něco s rukou. Prostě gipsová ruka, Shatterhand. Přiváže se tedy to a jdou proti sobě a ten Shatterhand toho Indiana omráčí. Dřív, než ho může rozseknout, tak ono omráčí. Indian omráčený, že ho přijde k sobě potom a teď vyděšený, protože běloch, to je urážka strašná, tak mu říká, potupa, jsem potupen před zraky svého kmene, dovol mi, abych zaspíval své pohřební písně, já musím zemřít. A Shatterhand mu to říká, žádná potupa, já jsem Shatterhand. A ten se zaraduje, že jo. Říká, tak fajn, tak to není potupa, protože od takového hrdiny dostat přes zubu je naopak.

0: To je naopak tedy lahůdka úplná. A tím to je všecko vyřešené a nastane tam takový to, takový oslavy a tak, a i vypíjenda nějaká, myslím, že tam byla tedy a tak. A tohle to hráli na jevišti Shatterhanda, tedy, jak už jsem tady říkal, minule hrál William Pfeiffer, a to Indiana hrál právě kolega Štěpán Zemánek z Brna, ze Státního divadla. A to už hráli asi po 15. a ten omráčený Indián přichází k sobě a říká zase tu normální větu: dovol mi zaspívat pohřební písně a musím zemřít. A najednou ten Pfeiffer ďábel, Old Shatterhand, mu řekl: no prosím, zaspívej své pohřební. A teď jsem si tedy pochutnal na nádherným výjevu, kdy Štěpán Zemánek nejenže nestratil nervy a pohřební písně zaspíval, ale tančil. To jsem poprvé viděl. No byl sám na jevišti, my jsme odešli. Se převlíkat a vrátit čistý kostýmy a suchý hlavně a tak. A to byl veliký výkon Štěpána Zemánka. Jsem poprvé viděl a slyšel indiánský pohřební písně. Překrásný. Tak další dotaz, prosím.
1: Zde.
0: Prosím.
1: Takové historky se často vypravují, ale vždy jsou jaksi z minulosti. Dějí se podobné věci na jevišti i dnes?
0: No tak já bych nerad se dotkl současna našich divadel, ale doufám, že jo. Doufám, ale máte pravdu v tom, že tohle jsou vždycky historky, které se vypravujou. Já sám jsem některé historky slyšel už v několika verzích, třeba tu slavnou, jak Václav Vidra osvobodil Husa jako Zikmund, když se sázel s Voskovcem a Verichem, že osvobodí Husa, tedy on, že osvobodí ten den Husa, a oni byli v lóži a skutečně Václav Vidra tam, kde jako císař Zikmund má na koncilu v Kostnici vstát a Husa odsoudit, tak mu řekl: si volný. A byl z toho veliký malér, pak ho kolegové zachraňovali tím, že tvrdili, že to byl nervový šok a tak dále. Ale tohle sám bych se neodvážil vyprávět, protože, jak říkám, už jsem to já slyšel v několika verzích, čili nevím, která je pravdivá, ale i Verich mě to líčil takto, který prý u toho byl. Ale jiný případ vím, to Miloš Kopecký hrál v Psohlavcích starýho Choda Hrubýho. A ten z protestu z takového udělal to, že když Chodové jsou před tím císařským soudem v Praze, tak starý Hrubý, ten jeden z největších revolucionářů psohlaveckých, v podání Miloše Kopeckého na konci soudu klek a odprosil. Řekl: pane Rado, my už to víckrát neuděláme. A to udělal prostě proto, že nenáviděl tu roli, která jistě je krásná, ale není, měl on pocit, že to není pro něj, a chtěl se jí z takového trucu zbavit a udělal takový zoufalý gesto. A povedlo se mu to, zbavil se té role. Prozradil se jako výborný charakterní herec a dostal za to Lomikara potom. Takže příštím potom už hrál Lomikara.
2: Já jsem si jednou připravil brept a aby bylo jasný, že to mám připravený, tak jsem to řekl předem inšpicientovi, jsem řekl: helejte, a to bylo v Lucerně, já jsem hrál dokonce v Lucerně, France, pana France, a vrchního hrál pan Marvan. A Franc
3: přibyl... To bylo v Národním, ne v Lucerně.
2: To bylo v Národním, samozřejmě, já jsem... To je hra, jo, v Lucerně. To je hra. To je já jsem hrál to. A Franc přibíhá na jeviště a křičí na vrchního, tedy na pana vrchního křičí: poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. Jo? A oni spolu pak vybíhají ven. To je taková jako poslední věta té scény. A já jsem říkal inšpicientovi: dávejte pozor, já místo rychtáři reptat, řeknu reptáři rychtat. Aby bylo jasný, že jsem se nepřeřekl. A vběh jsem a na pana Marvana jsem tedy poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat. Úplně jsem to vypích, tedy ještě navíc. A normálně jsme vždycky odbíjali ze scény, tentokrát mě vzal za límec a nesl mě z toho jeviště. A cestou mi říkal: lumpe, sičáku, jo. Nejhorší.
4: A chtěl bych se zeptat, jestli jste někdy dostal na jeviště škytavku.
2: Aha, no jo, tak to je typický dotaz posluchače Damu, který jako budoucí milovník má zájem, aby nedostal škytavku v Romeovi. No, já jsem měl dlouho takovou teorii, že škytavku a jiný tělesné neduhy nelze na jeviště dostat. Že zajímavý na jeviště, že přejde i bolení hlavy nebo zubu a tyhle věci. A studoval jsem to a tak, sleduju to a skutečně to přechází, tyhle ty drobné věci, čili škytavka nehrozí. Ale viděl jsem to, zažil jsem to na ochotnickém jevišti, protože já mám takovou teorii, že všecko, co se na divadle děje, si dovedu představit. Ale ochotnický divadlo je kýžené prostředí, kam chodím rád, protože tam se ještě můžou stát věci nepředstavitelné. A já jsem viděl právě představení Vojnárky, kde sice nenastala škytavka, ale já to můžu říct, protože já jsem ochotník a nemám AMU ani konzervatoř, čili já se k tomu hrdě hlásím, k této tradici. Tam hrála jedna dáma Vojnárku a při tragickým, takovým ostrým, dramatickým dialogu s Antonínem dostala záchvat kýchání. A kdyby kýchla jednou, a to je takový to kýchání, který prostě se dostaví, jo, a trvá, a teď ona s Antonínem mluvila, a tamhle bylo hlediště, a Valenský tak cudně udělal pčk. A on se pčk. Vždycky takhle stranou, jak si kýchla, a no těch kýchnutí bylo asi 9 nebo 10. A to bylo vůbec vzácný představení, protože tam třeba nakonec Antonín Haulů se zastřelí bambitkou na dvoře u starého Vojnára, že? U Vojnárky na statku. A já to náhodou znám, protože já jsem hrál v Národním divadle Martina Pohonče, což mám být sice mladý kluk, ale v Národním divadle je mládí velmi relativní pojem. Tak já jsem tam hrál Martina Pohonče, alternoval jsem to s Joškou Pérem a tam vím, že Antonín se bouchne, padne a teď se zaběhne lid obého pohlaví, že jo? A tohleto drama je tam. A tam je taková situace, kdy Vojnárka říká, odneste ho. Načež tady Vojna říká, snad bys nechtěla, jako v domnění, že tohleto. A vás říká, ne dostatku do chaloupky. A pak vás budu poslouchat až do smrti. Asi 5 vět a padá opona, je konec celý hry. No a samozřejmě to Antonína na ten pokyn, odneste ho, se nereaguje, protože za chvilku spadne opona a dohrává se to už nad ním. Leč. Při tom též ochotnickém představení hoch, který hrál Martina Pohonče, když slyšel, odneste ho, tak iniciativní mladý herec, že jo, skočil k Antonínovi a vzal ho za jednu nohu. Tedy v domnění, že ostatní se chopí ostatní končetin, jo. A teď viděl, že nikdo nejde. A bylo mu zas blbý tu nohu pustit. Tak ji prostě držel, dokud to nedohrál. Když to vidíte, ten dvůr, tu tragédii tam a ten kluk s tou nohou, tak nešťastný byl. No, to se stane jenom, to může být jenom na ochotnickém divadle. Proto já miluju tahle ta představení. O čem se nechci dotknout ochotníku. Já jsem sám jednou režíroval ochotnickým představení 11. přikázání. A celý for je v tom, že odjede manželka a manžel okamžitě si zezve partu, má už tam pozvaný kamarády a to. Já jsem jim tam nerežíroval, tak ona odchází a on ještě s hlasem plným lásky doprovází do předsíně a miláčku a tohle, to a tohle. A když zabouhnul dveře, tak dovnitř. On už se vrací s vínem a se skleničkama, už to má nachystaný někde v koupelně a už to tam má to. Na Češ byla premiéra a tam na ochotnickém divadle neexistuje takový funkce jako inšpicien nebo rekvizitář, jo. Ta dáma odjede tedy, on vletí do zákulisí, že ho loučí se s ním, ty hlasy doznívají, má se vracet s tou flaškou a najednou já slyším, ježišmarja, flaška, kde je flaška, ono to. Desítky hlasů lítali a honili se, tady byla flaška, skleničky to. A teď nemohli najít tu flašku, tak on udělal neuvěřitelnou věc. Vyběh na rampu a do lidí řekl, hned to bude. A já jsem se vrátil. No, to prostě nevymyslím. Tak to je asi k těm historkám. No jistě, že se to děje, ale ono vždycky s odstupem to potom naroste trošku a vybarví se to.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

Zlojed má pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: krásné zlo jedmám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: noc s hvězdou.
1: V jedné dědince pod horama měli hody. A čí jsou hody? No naše! Tetky už 14 dní líčili v izbách aj venku a zametali před chalupama. Dědina napucovaná jak drůžka, modručké obrovnání svítilo do ulice a za oknama trčali rozmaríny. Tož, hody môžu začat. Vůňa spečených husí, koláčků, vdolků a babůvek sa tahla po dědině. Na jedném konci vyhrával štrajch a na druhém plech. Heligonista se nafukoval jak žaba na pcháči a starý hrůzek, který byl zlý na babušu, řezali do bubna jak do festuňku. Děvčice, každá vypraná, naškrobená, vypiglovaná, sa ohlédali potom svojem, který ju bude vytáčat, a šohaje užívali trnkové kapky, aby si zatvrdili náturu, kdyby snáď nekého napadlo vlézt do sola. Tak deň přešel v dobrej pohodě, bavení, jezení a pití. A večer už sa slézala omladina k muzice v hospodě na dolním. Muzikanté si oblízli zamastené huby, a než hospodský služka pokrájala svíčku a nasypala lněného semenka na dlážku, tož každý vytahl 3 piva, aby měli co potit. Hrůzek řízli 3x do bubna a už sa jelo. Rtata, rtata, rtata. Kapelník Jožka Činel zataktoval kladinétem, sedl k notám a s očima vyvalenýma pískal jak derviš hadom. Šohaje plésky do dlaní, vyhlédnutou robku vzali dokola a za chvílku bylo u muziky živo a veselo jak v parlamentě. Ruky v luftě a huby otevříte, že hospodský musel zavřít dveře, aby nebyl průvan. No a kolem 10. došel zákon hodů. Solo stárci. Je to podsta stárkom, která se musí dodržat a nedaj bože, aby tak někého napadlo. Ale co čert nechtěl, napadlo. Nějaký regrůt z horního konca, který měl chuť na facku, načisto klidno vlézl do sola. No a hlavní stárek pustil děvčicu a dal mu načisto klidno takú pohubě, že mu baranica vletěla za šentiš. A už to začalo. Chytili sa horní a dolní. Šohaje břeskali jak pavijány, děvčiska, které byly zgrčené v kůtku jak slépky předeště, sa do toho přidali a už bylo řevu jak v opíčím ráji. Stoly zapraščali, sklenky spadly z pultu a policajta vyhodili z hospody, aby sa mu něco nestalo. Lampa, která sa náhodou potkala z flašku, blikla, prskla a zhasla na čisto, jenom dráca húpal u stropu a hasičský obušek vyletěl oknem aj s řemenem. Bitka začala. Ještě nebyly ani uvařené krůpy a křiváky už lézli do žeber. V chumlu, který sa motal na zemi jak hnízdo chobotnic, bylo aspoň 50 ruk a o něco víc noh, protože tam byly aj nohy od stola. Kdyby mezi zápasníky hospodský nešťákl 2 putenky vody, tož by sa rvali až do rána. No a když zábava skončila, brnkal si Matúš Pelech na kudlu, kterou měl vrazenou za uchem, a Janek Lízačka měl ukopnutý nos. Francek Pípez měl reklamu pivováru narazenou na hlavě a pastýřů Jura měl levou škraň opuchlou jak papuč. Ostatní měli hlavy dokřápané jak žufany a z hospody byla šopa na dřevo. A tož včil sa tá divoká partia zešla u súdu. Lézli jeden za druhým jak slimáci a každý sa ohlédal jak spráskané psisko. Bylo tam tých kakraholtů jak škaredých koňů na jarmaku. Došel aj starý Filčák s rošlápnutým heligónem a hrůzek s rozkubnutou kožou z bubna. Tož co, chlapé, kde máte včil tú divočinu? Každý sa krútil, že to on ne, že on nic, že to ten druhý, a takto zvedli jeden na druhého a byli v tom všetci. Velice sa ospravedlňoval Jura Pecen.
2: Pane soudci, já jsem v tom nevině. Někdo si řízl nohu od stola přes golozňu, že jsem ostal ležat a kdo šel kolem mě, každý mě kopl. A že se někdo si zatočil kramflíkem v hubě, o tom ani nemluvím.
1: Pán soudci si prohlédli celou zestavu a pravili. Tož dobře, chlapci, žádný nic nevíte, všetci jste líňátka. Kdo keho popichál a dobil, také nevíte, ale domlátení jste všetci a z hospody je noša třísek. Tož včíl mám solo já. Každému 3 dny heligon s bubnem zaplatit a hospodskému škodu nahradit. Jura Pecen řečnuje na chodbě k dolním.
2: Ej, však počkajte vy, somáre, na ostatky. Kolejku čí mám na hlavě, tolej každý dostanete liskanců. A zavolajte si hnedka i ševca, aby vás pozašíval, soplivci.
1: Tož, nazhledanou po ostatku.
3: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbit

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátů je mejch.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech i inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
2: Aha, promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny, úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouknout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit v šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
2: Když má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
2: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Ty nejsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
2: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
2: To je úplně nádherný. Prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madono má, jen tobě a těm očím tvým.
1: Ticho! Opěry. Já chci taky mámit.
2: Prosím, můžeš se přidat. Madono má, jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
1: Ticho! Tuhle neznám.
2: Neznáš. A tato je na omámení naprosto nejlepší. Madono má, jen tobě a těm...
1: Říkám, že ji neznám.
2: Neapol za červenou.
1: Byl to můj nápad.
2: O lásce mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
2: Prosím, drahý můj.
1: Počkej, neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
2: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den, v jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
1: A nakonec tito dva světáci zaspívají všem ženám pod manivou.

je tvůj svět. Hned bych ti napsal jen pár vět, život ten není bez nesnází. Už taky vím, že se musím umět smát, i když chtěl bych se spíš prát, a pak se říká,

0: Noc plná hvězd.
1: Drogí друзья, сейчас будет опера. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun eine kleine Opera, Selbstbedienung, Samoobsluha. Monsieur, Dame et Monsieur, chers auditeurs, une opéra Samoobsluha. Opera bez ouverture, nebo ouvertury. Jaký máte vzdělání?
2: Došetří vaše nervy a došetří váš čas. Samoobsluha, samoobsluha, kdo nabízí konzervy.

0: co nemám, neprodám.
1: A co nemám, neprodám, dokud mu to velkou obchod nedodám.
0: Hle, zde jsou páni zákazníci, nuže rychle do práce.

0: a nevedoucí, kde je hořčice?
1: Lituji, právě nám došla.
0: Když došla, tak to musí být.
1: Říkám, že došla, tak...

0: Toto heslo dám dnešně. Naším cílem jsou prémie.
1: Pane vedoucí, kde máte vejce?
2: Zde jsou. Kolik jich chcete?
1: 1000.
3: Vydaho, zesím se strejcem, kupuje vejce, a nevník jeden, že se nestydí. Hamba mu!

0: Vy však nepřijete zkrátka, já od vás budu kupovat vejce a vy tak budete plnit plán. Já vám ty vejce zas budu prodávat a já budu plnit plán. Co chcete víc, než plnit plán vajec bez slepic? Ať plán sebe vyšije, my budeme brát všichni prémie.
1: Jak je rafinovaná ta česká palice.
2: Kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme.

0: šinkn, to znamená manko a žádné prémie.
1: Zpropadený fishingr. Co budeme dělat? Ztratil se fishingr.
0: Fishingr.
1: Někdo ho asi ukradl.

0: noc s hvězdou.
1: A na Vánoce vzpomíná i národní umělec František Filipovský. A nejen na Vánoce.
2: Přátelé, Štědrý večer opravdu bylo něco výjimečného vždycky v životě každého z nás, ale speciálně v životě herců. Uvědomte si, že my jsme byli jako uvázáni divadlem hrát dnes a denně, že? A jediný den v roce, Štědrý den, se nikde v divadle nehrálo. To znamená, že všichni herci, i když neustále absentovali v těch rodinách, váš při těch večeřích, na Štědrý den vždycky byli doma u své rodiny a u své maminky hlavně. Uvědomte si, já se pamatuju, že maminka vždycky říkala, no tak to Štědrý večer, ještě, že ten Štědrý večer aspoň je, jinak bychom tě hochu nikdy neviděli, že jo. A taky byl to jediný den, kdy já jsem zasedl s celou rodinou, se sestrami i s tatínkem, ještě pamatuju, za štědrovečerní stůl a byli jsme pěkně pohromadě. Když jsem řekl, že to byl jediný večer, trošku jsem jako přehnal. Byly také o Velikonocích tři noremní dny, kdy se také v žádném divadle nehrálo a tenkrát to se sjeli všichni herci, všichni z těch kočovných společností, i z Brna, z Ostravy a z Plzně, všecko se to sjelo do Prahy a sněmovalo se, vždycky byla plná kavárna Tůmovka, vždycky byla plná kavárna Slávie, no a řešily se tam takové ty i odborářské, tehdy odborářské záležitosti, že, a to se sněmovalo v bývalé Měšťanské besedě, kde ještě vytáčela Božena Němcová s Nerudou. Byly to krásné zážitky, když všichni tyhle, tenhle herecký národ, víte, herci a herečky přijeli do Prahy, vždycky přijeli v tom nejlepším peří, že celý rok se na to těšili a připravovali. Děvčata byly vždycky nastrojeny nádherně, to víte, když přijeli ty subrety, měli všelijaký ty pseci na sobě, že jo, takové věci. No, a já se pamatuju, že tenkrát tam vznikala, jaksi živelně, víte, taková burza, protože, a to už bylo u divadle jako zákon, že žádný ředitel, když chtěl dát výpověď, tak ji dal před Velikonocemi. Aby si herci mohli sjednat v Praze angažmá, protože tam bylo jisto, že se tam sjedou i páni ředitelé, že? No a tam skutečně docházelo k takovým humor. Prachta to výborně jako celý ilustroval pohybem, jak se tam setkají, víte, pan ředitel s hercem a přemlouvá ho a šel k němu do angažmá. Přetahovali se milovníci, přetahovali se subrety. No jistě, koukejte. A tam se vlastně zakládaly ty herecké kariéry, abych tak řekl. Třeba Jirka Dohnal, tam byl angažován panem ředitelem Veverkou od kočovné společnosti pana ředitele Kleina k plzeňskému divadlu. Kamaráde, to byl skok v kariéře. Rozumíte? Najednou, jak jsme říkali, u kamenného divadla. No, a ta Plzeň potom byla takovou přechodnou stanicí pro Národní divadlo a ten Jirka se tam taky dostal. No a na co nejvíc o Štědrém večeru vzpomínat? Na ty svoje nejbližší, že? Štědrý večer a rodina, patří to k sobě, rozumíte? A osou tohle z toho všeho a takovým sloupem, který to všecko nese, s tou láskou a s tou obětavostí, je vždycky máma, že? A nepřipomněla jste mi jenom mámu, ale připomněla jste mě taky tatínka, víte? Pač, můj tatínek byl profesionální muzikant, hudební. Ne.
3: Můj tatínek byl varhaníkem.
2: No ale můj taky.
3: Stravě. Taky.
2: Tak vidíte, my jsme vlastně z jednoho pytle, jak se říká, že? No, můj táta byl na varhanické škole v Praze, rozumíte? Ale to je strašně a strašně dávno. Když už jsem říkal ten letopočet, kdy se narodil, je to hrozně dávno. Řeknu vám, že muziku pěstoval v podstatě celý život. No a celá rodina pochopitelně s ním, že?
3: No, byl váš tatínek?
2: Ne, můj táta byl z Rožmitálu, tam se narodil. No a když se řekne Rožmitál, tak se vybavuje Jan Jakub Ryba, že? Který, možná, že to ani nevíte, a máme to vědět všichni, protože to je letos, to je 170 let, co zemřel Jan Jakub Ryba, tak tragicky, že? No, já se vrátím trošičku k tátovi, jestli dovolíte. Můj táta tím brzkým narozením samozřejmě taky se byl současníkem takových lidí jako Palacký, Rieger a tak. No, historie, že? A představte si, a já se tím tady pochlubím, Mařence, protože mám měla taky tátu hudebníka. Představte si, že můj táta hrál v Prozatímním divadle v orchestru flautu a pikolu pod Bedřichem Smetanou a hrál premiéru Prodaný nevěsty a Dalibora. A já, víte, co to bylo za slávu, když potom, co jsem já cítil v duši, když jsem potom po dlouhých letech při 2000. repríze dělal toho principála. Jo, rozumíte? Já jsem se narodil, když bylo tátovi 62 let, pánové a dámy. Skutečně.
4: Pašák to je rad. No,
2: pašák taky ne. No, pašák, já ne. Když už jsme u toho, tak z velice nerovného manželství, mýmu tátovi bylo 640, když se zakoukal do 19leté Pavlínky, nabídl jí ruku, totiž jí ne, on čel rovnou za babičkou a požádal o ruku, ona svolila. Díka bylo z toho šťastný manželství, byli jsme 4 děti, 3 sestry, které byly profesionálně hudebnice, že jako celá ta plzeňská větev, jenom já jsem ho tam tuď utek jaksi.
3: Ale určitě jste doma taky muzicírovali.
2: Víte,
3: o Vánocích.
2: No, samozřejmě, samozřejmě, jako to bývalo u Bachu, jak jsem se dočetl z literatury, že? Ale Mařenko, vy jste si mě tady vybrala jako dědečka vyprávěče. Ale jsem dědeček vyprávěč. Dneska je štědrý den a všechny dědečkové jsou kouzelní. A zajisté vy všichni máte nějaká svá přání, tak já jako kouzelný dědeček je vám možná mohu splnit. Co byste si přála vy?
3: No, já věřím v dobro, krásu, lásku a slušnost. A přála bych si, aby lidi takoví byli.
2: Výborně.
3: A nejenom o Vánocích.
2: Výborně.
3: Františko, a co vy, kdybyste si měla přát, přání, bych já byla kouzelná babička.
2: No, víte, já...
3: Hezká, já vám to taky splním.
2: Kéž byste to mohla. Já bych si přál, aby všechny lidi na světě, na téhle planetě se měli rádi. Všecko by bylo jasné, že jo?
4: To je
2: ne?
3: Jo, splním.
2: Tak.
3: Určitě.

Jen se klidně podívejte na mé auto veselé. Snad znáte moji tvář, jsem pražský taxikář. To já vás vozím sem i tam,

0: ani muk, ať jedem kamkoliv, nám se dnes podolí narodil kluk jako Bůh.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: slyšte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že její současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Oni totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném západě už bude pozdě. Letošní pivní Oktoberfest v Mnichově má novou atrakci. Kromě bavorských tupláků a německých klobás si můžete u stánku nechat píchnout různé druhy vakcín. Západní metropole už sice delší dobu nabízejí návštěvníkům různé odpudivé a nebezpečné kulturní zážitky. Mnichov to však pod vedením zeleného starosty jednoznačně trumfnul. Oslavu sklizně chmelu prostě jednoduše spojil s očkovací kampaní. Spíš než ale třešničkou na dortu, to můžeme označit za stejně příslovečný poslední hřebíček do rakve. Na Oktoberfestu si zkrátka každý, jakkoliv již třeba i připitý člověk, může zvesela nechat aplikovat vakcínu proti chřipce či proti covidu. Zcela neformálně, asi na zlepšení nálady, namísto zákusku ke zlatavému moku. Vždyť také farmaceutičtí giganti BioNTech a GSK jsou sponzory a zlověstná Moderna pak sponzoruje rovnou oficiálně celý festival. Velkorysost těchto zločinců a výrobců nebezpečných vakcín je skutečně příkladná. Naši čeští politicky progresivističtí pořadatelé obdobných cirkusových pořadů s příznačnými světáckými českými názvy jako Colors of Ostrava nebo Rock for People se nepochybně dají brzy inspirovat. Tak co, necháte se tedy v Hradci nebo v Ostravě jen tak pro zábavu naočkovat? Jistě se budou stát fronty. A co když potom ještě pořadatelé navíc za každou dávku nabídnou poloviční vstupné? Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze STANu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor STANu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost CETIN až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením STAN si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takovýho středně velkýho žlutýho psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? A jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za besty? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se prát, pán, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležejí mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Pán, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostala. Akorát jsem mu dal ostříhat tu velikou žlutou hřívu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

snad vyvolá jen vztek. Dej ty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

0: je 7.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

neznám zemi, kde by nebyl tram. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

sen. Z celého světa byl kolem kruh, ať je člověk zvěří nebo lovcem. Kolem ohně najde leto kruh, dálka určí cenu rodných strání. Jednou každej oheň dohoří, léta naplní čas mužnej zrání.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdy vlastně začal svět? Židovští rabíni to spočítali. Prý v pondělí 7. října roku 3061 před Kristem vycházeli z biblické chronologie a pohybu slunce či měsíce. Zkrátka číslo 5787 je aktuální rok podle židovského kalendáře. Tak to dlouho prý trval svět. Židovští kalendář měřili velmi jemně. Hodina se v něm dělí na 1080 dílků a hebrejský chalakim. Jeden dílek trvá přibližně 3,3 sekundy. A jak přesně spočítali začátek našeho světa? Inu, tento okamžik je výsledkem výpočtu. Podle tradice vznikl v posledním týdnu prvního roku. Adam byl tedy stvořen na konci 6. dne, první srpek měsíce a světlo světa spatřil v 8 hodin večer. Inu, je to velice zajímavé a ne všichni o tom víme. Proto nám o tom celé pojednání připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Richard III. Prej křičel někde v bitvě království za koně. Měl recht, co s královstvím, po kterým král chodí pěšky. Já teda nejsem král ani Richard, ale sakra, jako občan tohoto státu mám přece právo na byt. A taky se mi nezdá, že bych byl tvoje veliká láska.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za svých mládeneckých let jsem zaparného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčnost.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý.

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je...

hledali mě v údolích. Za 1 200 000 hledali mě na polích i po hospodách ve městě.

0: zašeptal. Běž.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

knihkupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

zase bude líp. Neměli jste byt,

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: A je to tady. Českým politikům přistála na stole mediální výzva všech bruselských kolaborantů. Všichni pěkně pohromadě, sepsáni, podepsáni a vlastně zároveň odhaleni. Zkrátka základní hranice našich prostitutek jsou nyní všem známé. O co jde? Zkrátka velká většina šéfredaktorů českých médií poslala politikům vzkaz, že prý odmítají násilí a svobodný přístup k informacím. Prý je zapotřebí chovat se k novinářům slušně a dodržovat k ním rovný přístup. Pod výzvou se tento týden podepsali prakticky všichni mainstreamoví, takže máme jejich kompletní seznam, což se bude hodit třeba někdy příště. Je to pěkná sestava manipulátorů, darmožroutů a všech, kteří jednají v cizím žoldu proti České republice. Například ale taková Prima, Echo nebo Mladá fronta na seznamu nejsou. Ať tak či tak, je pravda, že stravič či studní se nediskutuje. A právě proto nám o tom celý článek, včetně seznamu těchto médií, připravil Daniel Sterzik.
1: Na stránkách protiprout.info

Za oknem kliniky den už se šeří, brambořík na stolku smutně kvete. Bez kříže uzdi tam pacient leží,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No, hezká je ta klasická, příhod emocie. Ta klasická vojtovská je o těch domácích zvířatech, jak se vypravoval který zvíře rád, měl pejska, ten kočičku, a Steinmar ten měl přece celou tu sadu zvířat tam v úvalech, včetně drůbeže, krupy,
2: holuby,
1: a největší lásku, holuby, že ano. No a do debaty se najednou Vojta vmísil tím, že chtěl dětem udělat radost a že jim koupil veverku. Všichni žasli a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, co jsi z toho vzpomněl za blbost, veverku. Veverka přece smrdí, ale Vojta ten svůj nápad hájil, říkal, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9, 6 bratrů

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: R.A. Dvorský a jeho Melody Boy hrají nejnovější šlágr Járy Beneše Udělám si cigaretu. A Bárie Fox.

0: Protože i my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

zdá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a

co si budem povídat. Tak, tak se uživím. To víte, honorace ke mně nechodí. Ani diplomati, ani generálové, konečně ani kaprálové, ani úředníci z Berňák a učitelé škol obecných. Málo, je to čím dál tím horší.

já jsem přes jen beznadějný nešika, všechno mě padá z rukou. I ten život i přede mnou utíká, hodiny jenom tukou.

den, už musím státi, podo mě chodějí celou noc zloději, a než se naději, jsem okraden, taky na

teď závis bledá, mi spáti nedá, pržou mi střevíce a venku skučí vichřice, zavanice, bolí mě velice plíce, za mrazu zub blednou milíce, od všeho znám jenom rub, to pro mě není dobré znamení. Den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že jej současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Oni totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném Západě už bude pozdě.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.
2: Znáš malou

0: Stanice Hvězda.
1: Proč bychom se neměli po pohřebním veselí? Diga diga do, diga do, do. Diga diga do, diga do. Sardinky a

0: je to tu, hoci nechceme to vědět, už dávno je to tu, hoci nechceme to vidět, už dávno je to tu, hoci žijeme si, jako by nič.
1: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
2: Posloucháte Hvězdu.
1: Tady Hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdy vlastně začal svět? Židovští rabíni to spočítali. Prý v pondělí 7. října roku 3061. před Kristem vycházeli z biblické chronologie a pohybu slunce či měsíce. Zkrátka číslo 5787 je aktuální rok podle židovského kalendáře. Tak to dlouho prý trval svět. Židovští kalendář měřili velmi jemně, hodina se v něm dělí na 1080 dílků a hebrejský chalakim. Jeden dílek trvá přibližně 3,3 sekundy. A jak přesně spočítali začátek našeho světa? Inu, tento okamžik je výsledkem výpočtu. Podle tradice vznikl v posledním týdnu prvního roku. Adam byl tedy stvořen na konci 6. dne, první srpek měsíce a světlo světa spatřil v 8 hodin večer. Inu, je to velice zajímavé a ne všichni o tom víme. Proto nám o tom celé pojednání připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No, nastěhá paní, říká svý služební. Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky. Jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Vážení a milí čtenáři, chtěli byste mít ve své knihovničce knihy s podpisem vašich oblíbených spisovatelů? A chtěli byste je získat ještě letos a dát je svým nejmilejším nebo sobě pod stromeček? Navštivte prodejnu knih Jednota, kde vám poradí, jak by se vaše přání splnilo.
2: Kniha s podpisem spisovatele, to byla vždy největší radost čtenáře milovníka knih. Kniha s osobním věnováním a podpisem spisovatele patří v knihovničce ke knihám nejcennějším a nejmilejším. V akci Čeští spisovatelé podepisují vesnickým čtenářům vám prodejny Jednota pomohou splnit vaše přání.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

sázce tulipán, který o princezně sedmikrát se snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmikrásce

sněm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: Ček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: O 5. odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

doma, jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců kýmkovem značená, kolejní ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejní ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: gong zní jako zvon. Kolejnic tong gong gong gong gong gong gong gong gong zní jako zvon.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok, a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

velvezu vodím. Nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepky antibyl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: já slyšel kytary hrát.
1: Hip, hip,
0: když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie.
1: Hip, hip,
0: já toužím se vrátit zas tam.
1: Hip, hip,
0: už nechci být dál bez ní sám, teď ne.

hua. Já slyšel kytary hrát, hip, hip. Když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Původně jsem vůbec nechápal, co proti mě má. Proto náš příběh dostal taky hned od začátku takovej hořkej nádech. Vyhodil jsem pro svou lásku 20 korun za růže, pozval jsem jí na

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbaviti se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Jsem Josef Dřevíkovský, rodák z Oslavan, co rodinou byl k lásce, k vlasti vychován. Na můj temný osud každý zapomněl, když rozsudek mi četli a list se nezachvěl.

louka svízelí posetá. Nebylo mi přáno dozrát do chlapa,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří

0: Páteční poledne, ano, máme pátek 9. října. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Vejvodová a právě teď začíná polední program Stanice Hvězda. Těším se na společné 2 hodinky krásného vysílání a českých pohodových písniček. Už za chvilku Bob Friedl.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
2: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdy vlastně začal svět? Židovští rabíni to spočítali. Prý v pondělí 7. října roku 3061 před Kristem vycházeli z biblické chronologie a pohybu slunce či měsíce. Zkrátka číslo 5787 je aktuální rok podle židovského kalendáře. Tak to dlouho prý trval svět. Židovští kalendář měřili velmi jemně, hodina se v něm dělí na 1080 dílků a hebrejský chalakim. Jeden dílek trvá přibližně 3,3 sekundy. A jak přesně spočítali začátek našeho světa? Inu, tento okamžik je výsledkem výpočtu. Podle tradice vznikl v posledním týdnu prvního roku. Adam byl tedy stvořen na konci 6. dne, první srpek měsíce a světlo světa spatřil v 8 hodin večer. Inu, je to velice zajímavé a ne všichni o tom víme. Proto nám o tom celé pojednání připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Já si říkám, v jaké náladě jsem vás zastihla. Možná právě obědváte a jak si pochutnáváte na dobrém jídle, tak přemýšlíte, jak prožijete víkend. Připomínám, že nás čekají volby. A tak, abyste zůstali v obraze, doporučuji, abyste se podívali například na známý internetový magazín Protiprout. Ten možná znáte. Webové stránky jsou www.protiprout.info a právě teď tam najdete velice aktuální dva rozhovory Petra Hájka s Jindřichem Reichlem a také s Michalem Svatošem. A já mám mezi písničkami pro vás také různé tipy, kam se vydat. Doufám, že nám počasí vydrží a výlet bude určitě stát za to. Teď si ještě zkontrolujte, jak posloucháte stanici Hvězda. Může to být na webových stránkách www.hvězda.info a nebo si můžete stáhnout aplikaci Hvězda a potom nás mít stále v telefonu. A protože jsme na Hvězdě, teď nás čeká kosmický vandr.

povídám Pán Bůh a sleduji v srdíčku, jestli snad Pán Bůh

Tak jaké máte o víkendu plány a kam se chystáte? Já myslím, že určitě alespoň většina z vás půjde volit, co říkáte. Já jsem se ale tak trošku zamýšlela nad datumem, kdy nastaly letošní volby. 10. říjen. Možná jste v pondělí poslouchali historický kalendář. A tak víte, že právě 10. října roku 1938 muselo Československo podle Mnichovské dohody odstoupit pohraniční území Německu. Tak to je zajímavá souvislost a mám tu ještě jedno datum. 10. říjen 1871. Tehdy Český sněm přijal soubor 18 článků, které měly zakotvit státoprávní postavení Českého království v Habsburské říši. Cílem bylo získat pro České království širší autonomii, samozřejmě v rámci Rakousko-Uherska. Bohužel celý projekt nakonec ztroskotal a tanul ostrém odporu německo-rakouských liberálů. Další zajímavá souvislost, zrovna toto datum. A já jenom připomínám, že na Protiproudní akademii je v této souvislosti velice zajímavý článek od Václava Dandy. Má název Česká státnost, hrdinství, vlastenectví a historický revizionismus. Tak připomínám, že Protiproudní akademie má webové stránky www.stratyanalezy.info a nebo si do ní můžete dostat přímo z Protiproudu. Další zajímavá věc. 10. říjen 2026 nastává novoluní. To je krásná symbolika. Navíc je to novoluní ve váhách. Jako kdyby nám sám vesmír nabízel nový začátek. No a nejlepší zpráva nakonec. Pávek tu není. Reprezentuje nás na motorkářské rally. To znamená, že jednak nehodí svůj hlas tam, kam většina z nás nechce. A potom, musím to říct tak, jak to je, s trochou nadsázky, v Lánech bude čistý vzduch. A právě tam vás pozvu.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: No a já vidím, že čas tak rychle letí u poslechu těch hezkých písniček, že jsem úplně prošvihla půl jednou. Ano, tak už je přibližně 6 minut po půl jedné. Doufám, že vám chutná oběd a pokud se chystáte na nějaký desert nebo kávičku, tak vám přeji dobrou chuť. My vám teď na stanici Hvězda k obědu zahrajeme. Bude to další písnička Domov mezi gumovníky. Tak já vám přeji, ať ten váš domov je krásný, ať je tam hodně lásky a ať se tam cítíte dobře.
1: Několikrát jsem už objel celý svět.

Máme 3:15 a protože je krásné počasí, tak bych vás právě teď ráda pozvala mezi písničkami na výlet. Bude to do Lán, ale krásnou procházku v zámeckém parku anebo v okolních křivokládských lesích můžete spojit také s návštěvou zrekonstruovaného kostela nejsvětějšího jména Ježíš. Byl totiž původně rokokovou zámeckou kaplí, kterou v polovině 18. století založila majitelka lánského panství Marie Anna z Firstenberga. Stavbu tehdy projektoval vynikající známý architekt František Ignác Pré. Zkušený architekt byl ostatně nutností. Kvůli směřování oltáře k východu musela být kaple přistavěna k východnímu křídlu zámku. Ovšem v té době byl zámek ještě stále obklopen původně renesančním vodním příkopem. Bylo tedy nutné nějak vyřešit to propojení zámku s kaplí a přitom samotnou kapli už postavit za příkopem, který prostor odděloval. To tehdy vyřešila krytá chodba, která kapli nad bývalým příkopem propojuje s prvním patrem zámecké budovy. To činí tento kostel skutečným unikátem, ale ta jeho hodnota je především v nádherně zdobném interiéru. Ten přístup ke kostelu je z levé části zámku v obvodové zdi brankou a po vstupu do kostela budete skutečně naprosto ohromeni nádhernou výzdobou. Navíc ten kostel byl zrekonstruovaný a ta výzdoba teď doslova svítí. Navíc na ní spolupracovali v té době skutečně nejslavnější umělci z Čech a Německa. A co vlastně dodává takový ten základní charakter celému místu? Na přání Marie Anny z Firstenberga, tedy zakladatelky, měl být celý lánský chrám doslova protchnutý myšlenkou oslavy svaté rodiny i samotného Ježíše. Po vstupu do kostela vás tedy hned upoutá naprosto nádherný, unikátní oltář. Ani se nedivím, je to proto, že vyřezávaný byl předním českým řezbářem a sochařem Josefem Jiřím Jelínkem z Kosmonos. Je to opravdu nádherné mistrovské dílo a uprostřed je kopie pražského jezulátka. A to je vlastně to základní. Rod Marie Anny z Firstenberga byl totiž spřízněný s Pernštejny. A možná víte, že právě díky Pernštejnům, sňatkem Polixeny, se v roce 1603 dostalo ze Španělska do Čech pražské jezulátko. Takže milostné jezulátko v kostele bylo uctíváno i na přání Marie Anny z Firstenberga přímo v Lánech. A tato myšlenka v 60. letech 19. století inspirovala k dalšímu dílu obrazu lánského jezulátka od malíře Josefa Vojtěcha Helicha, který tento obraz vytvořil přímo pro lánský kostel a najdete ho tam dodnes. Je na zdi hlavní lodi kostela a když se na něj podíváte, tak zajímavostí je, že přímo v dolní části obrazu je lánský zámek také vyobrazen a to ve své barokní podobě. Tedy v době, kdy tato zámecká kaple, tedy původní zámecká kaple vznikala. Jezulátko je na obraze v prosté košilce a mělo vyprošovat ochranu rodu Firstenbergů i samotného lánského panství. Já myslím, že tato krásná pozvánka vám udělá radost a já připomínám tedy, že se jedná o kostel nejsvětějšího jména Ježíš, který je v Lánech, kdysi býval součástí Lánského zámku.

0: já vám přeji, abyste si výlet opravdu užili.
1: Telegram s adresou svět, píšu v něm pět blídných vět.

Tak já už teď radši s předstihem hlásím, že se blíží 1 hodina odpoledne. A to také znamená, že náš polední program bude pokračovat ve své druhé části. No a co nás čeká? Mezi písničkami vás zavedu do Lánského zámeckého parku.

0: je 1 odpoledne. Krásný den ještě jednou vám všem. U mikrofonu stanice Hvězda je Markéta Vejvodová a protože venku je krásné počasí, tak si během nadcházející hodinky mezi písničkami povíme, kam se vydat na výlet.
1: Hlásí se Hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Letošní pivní Oktoberfest v Mnichově má novou atrakci. Kromě bavorských tupláků a německých klobás si můžete u stánku nechat píchnout různé druhy vakcín. Západní metropole už sice delší dobu nabízejí návštěvníkům různé odpudivé a nebezpečné kulturní zážitky. Mnichov to však pod vedením zeleného starosty jednoznačně trumfnul. Oslavu sklizně chmelu prostě jednoduše spojil s očkovací kampaní. Spíš než ale třešničkou na dortu, to můžeme označit za stejně příslovečný poslední hřebíček do rakve. Na Oktoberfestu si zkrátka každý, jakkoliv již třeba i připitý člověk, může zvesela nechat aplikovat vakcínu proti chřipce či proti covidu. Zcela neformálně, asi na zlepšení nálady, namísto zákusku ke zlatavému moku. Vždyť také farmaceutičtí giganti BioNTech a GSK jsou sponzory a zlověstná Moderna pak sponzoruje rovnou oficiálně celý festival. Velkorysost těchto zločinců a výrobců nebezpečných vakcín je skutečně příkladná. Naši čeští politicky progresivističtí pořadatelé obdobných cirkusových pořadů s příznačnými světáckými českými názvy jako Colors of Ostrava nebo Rock for People se nepochybně dají brzy inspirovat. Tak co, necháte se tedy v Hradci nebo v Ostravě jen tak pro zábavu naočkovat? Jistě se budou stát fronty. A co když potom ještě pořadatelé navíc za každou dávku nabídnou poloviční vstupné?
1: Jo, pořád se něco děje.

Tak, to byla písnička natočená v roce 1966. My máme ale pro vás do vysílání připravených asi 4500 vybraných písniček, takže je co poslouchat. Zkontrolujte si tedy, jestli nás posloucháte na správné adrese webové stránky www.hvězda.info a nebo můžete si také stáhnout aplikaci Hvězda a potom nás mít stále v telefonu. A pak vám nic neujde. Samozřejmě naše písničky jsou krásné, pečlivě vybírané a některé uslyšíte pouze u nás. Například píseň Nejhezčí zpráva. Ta vznikla pouze pro stanici Hvězda a můžete ji slyšet pouze tady. Takže hezký poslech a říkám si, jaká je nejhezčí zpráva pro vás.

Já se při poslechu těch krásných českých písniček na stanici Hvězda dívám z okna a tak mohu potvrdit, že máme krásné počasí, které, jak to vypadá, vydrží i o víkendu. Stejně ale už cítíme, že se to babí léto překlápí do teplého podzimu. A tak vás zvu na podzimní procházku. Už jsem trošku prozradila, že náš cíl bude Lánský zámecký park. Samozřejmě, že určitě víte, že ten barokní zámek v obci Lány ve středních Čechách je oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky a oblíbil si ho už první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Park je skvěle udržovaný a právě na podzim je jeho vzhled nejpůsobivější. Ty místní listnaté vzrostlé stromy se totiž vybarví do zlata. Když se budete parkem procházet, tak si všimnete, že na mnoha místech jsou krásné průhledy přímo na zámek. A právě v těchto místech najdete takzvané prezidentské lavičky. Můžete se tam posadit a kochat se výhledem. A právě tyto lavičky už za první republiky na místa s hezkým výhledem umístil architekt Jože Plečník. A v poslední době byly přidány ještě dvě nové lavičky, ty nechali v parku instalovat někdejší první dáma Lívia Klausová a také prezident Miloš Zeman. Ostatně právě jemu vděčíme za dokončení rekonstrukce celého parku. On skutečně nechal opravit snad úplně všechno, co ještě šlo. A právě v rámci té poslední rekonstrukce byl obnovený také takzvaný Masarykův potok. Ten tvoří vlastně takovou hranici mezi anglickým parkem a francouzskou zahradou, která je v okolí zámku. Jsou přes něj položené tři původní Plečníkovy můstky, přes které se můžete projít, a když budete pokračovat do horní části potoka, tak tam se můžete potěšit u nově vybudované okrasné tůňky. I kdyby se počasí pokazilo, tak se určitě do Lán vydejte, protože pokud bude chladno, můžete se ohřát v obrovském skleněném palmovém skleníku, který už v 80. letech 19. století postavili tehdejší majitelé panství. Připomínám, že to byla knížecí rodina Fürstenbergů. Dnes je tu menší botanická zahrada. Je tu vlhko a teplo, které zdejším rostlinám prospívá. Vy se tu můžete ohřát a také pokochat, protože ta atmosféra je tu skutečně jedinečná. A je to i nejen díky celému místu, ale i také díky menší fontáně, kterou tu najdete. Tolik tedy první pozvánka do zámeckého parku Lány. My si teď poslechneme další písničky a ještě se do Lán vrátíme.

0: Elízo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, Pietro. Chtěla bych ti ještě říct, že tě mám moc ráda.
0: I já tě mám rád, Elízo.
1: A celý život je před námi, Pietro. Budeme mít dva syny. Jeden z nich bude rybář a ten druhý... Co myslíš, že bude ten druhý, Pietro?
0: Co myslíš ty?
1: Já myslím, že ten druhý bude hodný a tichý a bude to stavitel. Postaví u nás kostel a ještě za 200 let sem budou lidé jezdit a budou se na ten kostel dívat. A my budeme mít v tom kostele tu nejkrásnější hrobku.
0: Já vím, Elízo, všechno se ti splní.
1: Ale to už nám bude 90 let, Pietro. Ale teď bych chtěla...
0: Co?
1: Abychom ještě častokrát leželi vedle sebe v trávě. A abys pořád stejně rád svou hlavu skláněl k mojí hlavě.

Víte, já velice často nechci ty písničky, které nás vrací do dětství a do mládí, přerušovat. A tak se mi velice často stane, že, jak se říká, propásnu přesný čas. Tak tedy už uběhla půl druhá a my se posouváme k další písničce. Linda a Ivan Mládek.

Tak to byla Darinka Rolincová z dob, kdy začínala svou strmou kariéru. Vážení a milí, my se teď na stanici Hvězda mezi písničkami ještě jednou na chvilku zastavíme, protože se vrátíme do zámeckého parku Lány. Já už jsem vám prozradila, že právě touto dobou je v parku opravdu krásná procházka, a to především díky listnatým vzrostlým stromům, které se tu vždy v říjnu zabarvují doslova do zlata. Ale kromě krásné přírody je tu i mnoho dalších míst, která jsou velice cenná, a je to i díky architektovi Jože Plečníkovi. Možná víte, že to byl oblíbený architekt prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A právě při rekonstrukci parku ve 20. letech 20. století nechal vybudovat také takzvanou Lví kašnu. Je to dílo, které bylo skutečným symbolem nově vzniklé republiky. Tu takzvanou Lví kašnu tvoří 5 dorských sloupů, ozdobených lvími hlavami. Ty spodobňují 5 zemí tehdejšího Československa, tedy Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Z každé lví hlavy tryská voda a následně se vlévá do společného 6. velkého chrliče, který představuje společný stát, vzniklý v roce 1918. Já už pouze připomínám, že zámecký park v Lánech je otevřený pro veřejnost pouze do 31. října. Máte tedy ještě trošku času se do Lán vydat, ale určitě si procházku nenechte ujít, protože navíc výlet můžete spojit i s vycházkou v okolních křivokládských lesích, a nebo přímo v Lánech můžete navštívit také muzeum T.G. Masaryka. To má otevřeno i na státní svátek 28. října a je samozřejmě tematicky zaměřeno především na osobnost prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a na období, ve kterém žil. Takže si tu můžete prohlédnout například Masarykův jezdecký oblek, jeho cestovní kufry, klobouk a nebo nábytek z Masarykovy pracovny. Muzeum je také zajímavým místem. Je totiž situováno v architektonicky zajímavě řešeném prostoru původního tereziánského špícharu. A navíc, to snad mohu prozradit, je tu i útulná kavárna. Tak tedy tolik moje pozvánka do zámeckého parku Lány. A teď už další písnička. Bude to Michal Tučný.

My jsme se ve svižném tempu písně Tak rychle jako čas od Karla Hály posunuli v čase a už za chvilku bude 14:00 odpoledne. To znamená, že polední program končí, ale hudební proud na stanici Hvězda samozřejmě pokračuje. Od mikrofonu se loučí Markéta Vejvodová. Uslyšíme se zase v pondělí touto dobou. A mezi tím nás čeká víkend velice důležitý. Vážení a milí, běžte volit a volte dobře. A především mějte se krásně.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdy vlastně začal svět? Židovští rabíni to spočítali. Prý v pondělí 7. října roku 3061. před Kristem vycházeli z biblické chronologie a pohybu slunce či měsíce. Zkrátka číslo 5787 je aktuální rok podle židovského kalendáře. Tak to dlouho prý trval svět. Židovští kalendář měřili velmi jemně, hodina se v něm dělí na 1080 dílků a hebrejský chalakim. Jeden dílek trvá přibližně 3,3 sekundy. A jak přesně spočítali začátek našeho světa? Inu, tento okamžik je výsledkem výpočtu. Podle tradice vznikl v posledním týdnu prvního roku. Adam byl tedy stvořen na konci 6. dne, první srpek měsíce a světlo světa spatřil v 8 hodin večer. Inu, je to velice zajímavé a ne všichni o tom víme. Proto nám o tom celé pojednání připravil Ivan Poledník.
3: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

Kam slunce chodilo spát, já na ní vzpomínám. Často hledám ty cesty, které vedly tam domů k nám. Ty známé louky a les, kde každý rok voní vřes. Tam na slunečnou stráň se v duchu vracívám, tam vítám ne každý kout. A papírový drak tam létal do oblak, já jsem chtěl vždy s nimi plout. Dnes už vidím, že také město má svou slunečnou stráň.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
2: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

chtěl bych je zazdít a jsem dnes líný jen tak, jak může být král. Proč stává se, že den je dlouhý a slunce zůstává stát? Proč stačí chvíle dech, okamžik pouhý a ze snu zbývá jen chlad?

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Ideální fotoaparát pro mladé začátečníky je Korta. Celokovová komora pro svitkový film šíře 60 mm na formát obrázků 6x6.
0: Korta poslouží k poznání základních principů fotografování pro začátečníka a jako první fotoaparát pro mládež.
2: Korta je dárek za vysvěcení pro děti a dětem do pionýrského tábora.
0: Korta vyžaduje jednoduchou obsluhu a má jen dvě clonové hodnoty, pro mírné a prudké slunce.
1: Korta fotografuje ostře bez nastavování od 3 metrů do nekonečna.
3: Kortou můžete fotografovat i doma. Lze k němu připojit fotoblesk.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý.

0: čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a ku svýho srdce dát. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí plátat.

0: mámli vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku. A jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
1: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Haló?
2: Haló?
1: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
2: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
1: Haló? Je špatně rozumět, to je sanatorium.

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí spát. Jste Alfons, halo.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: Jak pak je dnes?

kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekaj? Stříhnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců Eiffel věka.

okna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Neboštík Franta Velebný mě vypravoval, že ho dali jednou taky jako chtěl vrátit v Hilbertovi nějakou roli a pan Hilbert měl dlouhý prsty tenkrát, tak to nechtěli udělat. Obávaný kritik, že jo, a já nevím co všecko. Tak prostě chtěli lékařský vysvědčení. Tak ho poslali na to Národní divadlo, mělo svého úředního lékaře a ten vydal písemně pro Šafařovice, ředitele teda napsal na úřední papír, napsal: herec Saša Rašilov je tak veliký simulant, že už to samo o sobě je choroba.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

To bych já chtěl znát.

Voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

a vláčcem moře Trilobič se stal. A Trilobič se diví, kde se tu vzal a proč tu je a proč to moře mokré. Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žoužel duši má, diví se Trilobič.

Tak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je k lidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Netrap se, hochu, co se stane, ještě farář vožení, nás žádná holka nedostane, v hřmanickém vězení.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jak tě mám rád. To jako kdyby s modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
2: Na stránkách protiprout.info

20 let pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. Když vás přišla první zlost, tak byl

prachu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád, a k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, jak vdovců smích, maestro.

Quattro. Tango. Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece ta krásná. Vzpomínejte.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Julián je mužem šetrným. Přitom je vlastníkem svalnaté postavy, tak říkajíc chlap jako hora, že by mohl skály prodávat. Letos byl na dovolené u moře. Stálo ho to hříšné peníze, přestože cestoval s čedokem a na lodi. Celou cestu nadával a láteřil, jak je taková dovolená drahá. Když konečně loď doplula do přístavu, Julián spatřil z vody vylézati potápěče. Tu se rozčilil a zvolal. To mi neřekli, že se to dá jít pěšky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Dneska vám ušetříme cestu do Budějovic.
2: Tam byste ovšem jistě rádi zajeli. Velmi rádi, jenom proto, abyste se dozvěděli od pana Šnejdara, jak se dělá kapr po Třeboňsku.
1: Ano, Jiří Šnejdar je totiž šéf kuchařem hotelu Vltava v Českých Budějovicích a byl tak laskav, že nám řekl, jak se kapr po Třeboňsku dělá.
2: Tedy potřebujete k tomu především kapra, za druhé Potřeboňsko. Málo kdo ví, z čeho se takové Potřeboňsko skládá.
1: Tedy
2: pište,
1: tedy Potřeboňsko. Dvojtečka, se skládá především z 10 dekagramů sojového oleje.
2: Neto.
1: Ano, neto, samo sebou, to znamená bez flašky.
2: Dále se stává z 15 deka másla.
1: A jež lze pochopitelně nahradit i sanou vlastní sestrou másla.
2: Důležitou součástí takového Potřeboňska jsou 3 oloupané citróny.
1: Já bych dokonce řekl, že jsou pro Potřeboňsko dokonce typické.
2: Ano, dále naťová petržel, hladká mouka, ještě něco?
1: Ovšem sůl,
2: Sůl nad zlato. Pak vezměte kapra, umyjte pořádně krk, uši, kolena, osušte a porcujte.
1: A nejlepší, prosím, je porcovat kapra neživého, aby neplácal ocasem do mouky.
2: Aby nerozpoukal.
1: Ano, protože vy ho musíte v mouce obalit. A do zlatova péci na sojovém oleji.
2: Potřeboňsko použijete tak, že porce ozdobíte plátky oloupaného citronu, přelijete rozpustilou sanou a posypete petrželkou.
1: A v Budějovicích by vám k tomu ovšem dali i vařené brambory, maštěné máslem a posypané sekaným vejcem z petrželí.
2: Ale my, všimněte si, prosím, vás nikdy do žádných příloh nenutíme.
1: A i tak vám však přejeme dobrou chuť, vážení posluchači.
2: A nashledanou, milé posluchačky.
1: A pivo.
3: Měli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

To je zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek trilek.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji.

Ptáci zvoní na tisíc veršů, básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

já to vím od svých 10 let, že o povržení světa se dívka vystaví, když vydá v plen své nevinnosti květ. Ptám se vás, co když přijde hezký muž?

0: padesátky o páté.
1: Když v půlnoc je měsíc v ledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu. Tam to bylo rozkošné. Tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl: páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

proč jemu kat se nedvoří, nikdo mi nepoví. Dám se zdali pán, svůj hříchu mému nabídne chrám. Ptám se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořám.

se zdali pán, svůj hříchu mému nabídne chrám. Tam se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. A tak, až dokonám, a bledý anděl

Byla jedna matka a měla dvě dcery. Jedna byla vlastní, druhá pastorkyně. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, jedině proto, že byla Maruška krásnější než její holena. Dobrá Maruška neznala svoji krásu, nemohla si pomyslit, která to je, že se macecha tak velmi na ní hněvá, kdykoliv na ní pohlédne. Všecku práci sama udělat jí musela. Holena se jen strojila a na zásíní si hověla. Než Maruška všecko ráda pracovala, byla trpělivá, snášejí clání a klení sestřino i matčino jako beránek. Nebylo to však nic platno. Oni byli den ode dne horší, a to jedině proto, že se Maruška stávala čím dále tím krásnější a holena škaredější. I pomyslila matka, k čemu pak by mě to bylo, abych si já nechávala hezkou pastorkyni v domě. Až přijdou chlapci na námluvy, zamilují si Marušku a nebudou chtít holenu. Od toho okamžení hleděli macecha i dcera její, jak by se ubohé Marušky zprostili. Hladem ji mořili, byli ji. Než ona trpěla a přitom všem stávala se den ode dne krásnější.

0: Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se holeně vůně fialek. Jdi, Marušo, přineseš mi z lesa kytici fialek. Chci je mít za pasem, abych k ním mohla čichat, rozkázala sestře.
1: Ach bože, sestro milená, co pak tě to napadlo? Což to, kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky? Pravila ubohá dívka.
0: Ty smolnoško usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě, zahrozila holena.
1: Děvče šlo, hořce plačíc, do lesa. Sněhu leželo vysoko, nikde nebylo stopy. Děvče bloudilo, bloudilo dlouho, hlad ji mořil, zima jí třásla.
0: Tu zhlédne zpovzdálí světlo, jde po záři i přijde až na vrch hory. Na vrchu hory hoří veliká vatra a okolo vatry leží 12 kamenů, na těch kamenech sedí 12 mužů. 3 jsou bělovousí, 3 jsou mladší, 3 ještě mladší a ti 3 nejmladší jsou nejkrásnější. Nemluvili, jen tiše seděli a do ohně pohlíželi. Těch 12 mužů bylo 12 měsíců. Leden seděl nahoře, ten měl vlasy i vousy bílé jako sníh a v ruce držel kyj.
1: Maruška se ulekla, zůstala chvíli v udivení stát, pak se ale osmělivši přistoupila blíže prosíc. Dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese.
0: Leden, pokývnuv hlavou, otázal se děvčete. Proč pak si přišla, děvče moje? Co tu hledáš?
1: Jdu na fialky, odpověděla Maruška.
0: Teď není čas chodit na fialky, vždyť je sníh, řekl leden.
1: Ach, vždyť já vím, ale sestra Holena a Macecha mi poručili přinést fialky z lesa. Když je nepřinesu, zabijí mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, povězte mi, kde je najdu.
0: Tu se zdvihl leden, popošel k nejmladšímu měsíci a dal mu kyj do ruky řka. Bratříčku Březne, sedni si nahoru. Měsíc Březen sedl nahoru na kámen, máchl kyjem nad vatrou a v tom okamžení vzplanula vatra do výše, sníh začal roztávat, stromky začaly pučet, pod mladými buky zelenala se travička, v travičce růžověla poupátka chudobek a bylo jaro. Pod křovím uschovány pod lístky rozkvétaly fialky a než se Maruša nadála, bylo jak by modrou plenu prostřel. Rychle trhej, Marušo, rychle trhej, kázal jí Březen. Maruša radujíc se trhala fialky, až měla velikou kytici. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a vesele pospíchala domů. Divila se holena, divila se Macecha, vidouce Marušu, že přináší fialky. Šli jí dveře otevřít a vůně fialek po celé chýši zavanula.
2: Kde pak si je natrhala, ptala se urputně holena.
1: Tam vysoko v lese rostou pod keříčky, dost jich tam je,
0: pravila Maruša.
1: Druhý den hověla si holena u pece i zachtělo se jí červených jablíček. Jdi, Marušo, jdi do lesa, přines mi červená jablka. Ach bože, sestro milená, kde pak by se v zimě jablka vzala?
0: Ty smolnoško usmolená, co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi do lesa a jak nepřineseš červená jablka, opravdu tě zabiju.
1: Děvče pospíchalo hořce plačíc do lesa. Sněhu leželo vysoko, nebylo stopy.
0: Děvče
1: ale již nebloudilo. Přímo pospíchalo na vrch hory, kde veliká vatra hořela, okolo níž 12 měsíčků sedělo. Leden seděl nahoře.
3: Dobrý lidé, nechte mě ohřát u té vatry, zima mnou třese, prosila, přistoupivši k ohni.
1: Leden, pokývnuv hlavou, tázal se jí. A proč pak si přišla? Co pak tu hledáš?
3: Jdu pro červená jablíčka.
1: Zima je, nerostou v zimě červená jablka.
3: Vždyť já vím, ale sestra Holena a Macecha mi poručili, abych přinesla z lesa červená jablka. Když je nepřinesu, zabijí mne. Pěkně vás prosím, strýčkové, povězte mi, kde je mám hledat.
1: Tu se zdvihl Leden, popošel k jednomu ze starších měsíčků, dal mu kyj do ruky, řka. Bratříčku Září, sedni si nahoru. Měsíček Září sedl nahoru na kámen i máchnul kyjem nad vatrou. Vatra rudě zahořela, sníh se ztrácel, ale stromy se neobalovaly listem. Jeden lísteček po druhém opadával a chladný větřík je roznášel po zažloutlém pažitu, jeden sem, druhý tam. Neviděla Maruška tolik rozmanitých kvítků. Po stráni kvetla turánka, červenaly se hvozdíky, v údolích naháčky, pod mladými buky rostlo vysoké kapradí a hustý zimostrás. Maruška se dívala jen po červených jablkách a tu v skutku vidí jabloň a na ní vysoko mezi ratolestmi červená jablka. Rychle, Maruško, třes, rychle, rozkázal měsíček. Maruška radujíc se zatřásla jabloní. Spadlo jedno jablko, zatřásla po druhé, spadlo druhé. Rychle, Maruško, spěchej domů, volal na ní měsíček. A Maruška hned poslechla, sebrala dvě spadlá jablka, měsíčkům pěkně poděkovala a vesele pospíchala domů. Podivila se Holena, podivila se Macecha vidouce, že nese Maruška domů jablka. A kde pak si je natrhala, ptala se Holena.
3: Tam vysoko v lese rostou a dost jich tam je ještě.
1: A proč pak si jich víc nepřinesla? Nebo si je snědla po cestě, osopila se na ní Holena.
3: Ach, sestro milená, nesnědla jsem ani kousíček. Když jsem poprvé stromem zatřásla, spadlo jedno. Když jsem po druhé zatřásla, spadlo druhé a víc mě třást nenechali. Volali, abych šla domů.
1: Aby do tebe hrom uhodil, klela Holena a chtěla Marušku být.
3: Maruška se pustila do hořkého pláče a utekla se do kuchyně.
1: Holena mrsná začala jíst jablko. Zdálo se jí, že takovou dobrotu jak tě živa neokusila. I Maceše zachutnalo. Snědli obě a zachtělo se jim více. Dej mi, matko, kožíšek, jdu sama do lesa, řekla Holena. Ta smolnožka by nám je zase po cestě snědla. Však já najdu to místo a všecky je setřesu, i kdyby na mě volali. Darmo matka domlouvala. Holena vzala kožíšek, plenu na hlavu a pustila se do lesa. Sněhu plno, nikde stopy. Holena bloudila, bloudila dlouho. Mrz ale poháněl ji dále. Tu viděla v povzdálí světlo. Pustí se k němu. Přijde na sám vrch, kde hoří veliká vatra. Okolo vatry na 12 kamenech sedí 12 měsíčků. Holena se lekne. Hned se ale vzpamatuje, přistoupí blíže k vatře a vztáhne ruce ohřáti se. Neptá se měsíčků, smím se ohřáti či nesmím, ani na ně nepromluví. Proč jsi přišla?
2: Co pak tu hledáš? Mrzutě zeptal se jí Leden. Proč pak se mě vyptáváš, ty starý blázne? Nemusíš vědět, kam jdu. Odsekla urputně Holena, odvrátila se od vatry a šla do lesa. Leden svraštil čelo a kyjem máchl nad hlavou. V tom okamžení zachmuřilo se nebe, vatra nízko jen hořela, sníh se začal sypat, jak by cíchu rozsypal, ledový vítr začal douti po lese. Holena nevidí na krok před sebe, bloudí, bloudí, padá do závějí, údy jí v teplém kožichu mrznou. Čeká matka na Holenu, vyhlíží z okénka, vyhlíží zpřed dveří, nemůže se dcery dočkat. Ubíhá hodina za hodinou, Holena nepřichází. Musím se sama jít podívat, kde je. Sněhu plno, nikde stopy. Volala Holenu, nikdo se jí neozýval. Jen sníh se sypal a ledový vítr dul po lese.

Maruška uvařila oběd, obstarala kravičku. Holena ani Macecha nepřicházejí. Kde pak se tak dlouho zdrželi, povídá si Maruša sedajíc k přeslici. Již je plné vřetánko, již se v jizbě setmělo a Holena ani Macecha se nevracejí. Ach bože, co pak se jim přihodilo, stýská si dobré děvče a úzkostlivě se okénkem dívá. Nebe se třpití, zem se svítí, člověka neviděti. Smutně zavírá Maruška okénko. Ráno čeká se snídaní, čeká s obědem, ale nedočká se ani Holeny, ani Macechy. Obě v lese zmrzly. Zůstala dobré Marušce chýška i kravička i kousek pole, našel se k tomu i hospodář a dobře jim bylo oběma žít.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze Stanu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor Stanu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost Cetin až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením Stan si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.
1: Přísahejte, že budete vypovídat pravdu a nic než pravdu.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
1: Na stránkách protiprout.info

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílali. Jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

nikdo z nás by doma neměl Sony. 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, škoda každý.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let, a desce četrouta.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

vyřezanou hadí sponu z rohoviny kost. Ukryl mezi hbité prsty mladý virtuos zaprášenou harmoniku.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 5. Stalo se to tak náhle, tak nečekaně, že to všem vyrazilo dech. Chvíli jen tupě zírali na to tělo, zhroucené na koberci. Pak vyskočil doktor Armstrong, běžel k Marstonovi a poklekl vedle něho. Když zvedl hlavu, měl oči vytřeštěné ohromením. Proboha, šeptl hlasem plným hrůzy. Je mrtvý. Nikdo nepochopil, co říká. Aspoň ne v první chvíli. Mrtvý? Mrtvý? Ten mladý plavovlasý bůh překypující zdravím a silou v jediné vteřině sražen k zemi? Takhle přece zdraví mladí lidé neumírají, aby se zakuckali podoušku whisky se sodovkou. Ne, to se nedá pochopit. Doktor Armstrong se zadíval do tváře mrtvého. Přičichl k zmodralým, sešklebeným rtům. Pak zvedl sklenku, z které se Marston napil. Mrtvý? Vydechl generál MacArthur. Chcete říct, že ten chlapec se zakuckal a z toho, že umřel? Lékař zavrtěl hlavou. Říkejte si tomu třeba zakuckání, ale ten hoch se prostě udusil. Teď přičichl ke sklence. Ponořil prst do zbytku nápoje na jejím dně a velice obezřetně se prstu dotkl špičkou jazyka. Jeho výraz se změnil. Jakživ jsem neslyšel, vedl si svou generál MacArthur, že by takhle mohl někdo umřít z toho, že se zakuckal. Jasným hlasem pronesla slečna Brentová. Uprostřed života jsme už ve smrti. Doktor Armstrong povstal a řekl tvrdě. Ne, na pouhé zakuckání se v skutku neumírá. Avšak Marston taky neumřel přirozenou smrtí. Téměř šeptem se ozvala Vera. Bylo snad něco v té whisky? Armstrong přikývl. Ano, přesně to určit nemohu, ale všechno ukazuje na nějaký kyanid. Patrně ciankály. To účinkuje hezky rychle. A to měl ve sklenici? Ostře se zeptal soudce. Ano. Doktor přikročil ke stolu, na němž stály nápoje. Vytáhl zátku z láhve whisky, k obsahu přičichl a ochutnal ho. Pak ochutnal i sodovku. Zavrtěl hlavou. To je obojí v pořádku. Chcete říct, pravil Lombard, že si ten jed dal do sklenice sám? Armstrong přikývl, ale tvářil se neuspokojeně. Řekl, vypadá to tak. Tak teda sebevražda, zamračil se Blore. To je pěkné nadělení. Mohlo vás napadnout, říkala zvolna Vera, že právě on spáchá sebevraždu? Byl tak plný života a tak se ze života těšil. Když večer sjížděl v tom autu z toho kopce, vypadal jako... Já to prostě nedovedu vyjádřit. Ale všichni ji rozuměli. V tom rozkvětu mládí a mužnosti jim Anthony Marston připadal jako nesmrtelná bytost. A teď leží na koberci zhroucený, vyřízený. Doktor Armstrong se rozhlédl po společnosti. Dá se to vysvětlit jinak než sebevraždou? Každý jen zavrtěl hlavou. Ne, jinak se to vysvětlit nedá. Do lahví nebylo nic přimícháno. A všichni viděli, jak Anthony Marston jde ke stolu a sám si nalévá. Z toho vyplývá, že do sklenice si ten kyanid musel vhodit on sám. A přece, proč by byl pomýšlel na sebevraždu? Poslyšte, doktore, řekl zamyšleně Blor. Mně se to nějak nezdá. Neměl jsem dojem, že pan Marston je sebevražedný typ. Armstrong přikývl. Já s vámi souhlasím. A přitom zůstalo. Co jiného se dalo říct? Armstrong a Lombard odnesli bezvládné tělo Anthonyho Marstona do jeho ložnice, položili je na lože a přikryli prostěradlem. Když se vrátili dolů, ostatní stáli v jednom hloučku a mnozí z nich se trochu chvěli, ačkoliv noc nebyla chladná. Emily Brentová řekla, měli bychom jít spát, je pozdě. Bylo už po půlnoci. Ten návrh byl moudrý, nicméně všichni otáleli. Jakoby každý hledal uklidnění ve společnosti druhých. Ano, přidal se soudce, musíme se trochu vyspat. Rogers zaváhal. Ještě jsem neuklidil v jídelně, řekl. Uklidíte ráno, mávl rukou Lombard. Vaší ženě je už dobře, otázal se doktor Armstrong. Půjdu se podívat, pane. Vrátil se za pár minut. Spí. Klidně spí. Dobrá, řekl doktor. Nevyrušujte ji. Kde pak, pane? Jen to trochu urovnám v jídelně, ujistím se, že je všude zamčeno a pak si taky lehnu. Zamířil přes halu do jídelny. A ostatní, jako loudavé, nedobrovolné procesí, vystupovali po schodech nahoru. Kdyby ten dům byl starý, plný vrzajícího dřeva, temných stínů a tlustě obložených stěn, byl by mohl působit strašidelně. Ale ten dům byl modernost sama. Žádná temná zákoutí, žádné výplně, které by se mohly odsouvat, všechno zaplavené elektrickým světlem, všechno nové, jasné, vyleštěné. V tom domě nemohlo být nic skrytého, nic utajovaného. Nevyznačoval se zvláštní atmosférou. A to právě na něm bylo tak děsivé. Nahoře na chodbě si hosté řekli dobrou noc, každý vešel do pokoje a každý zcela automaticky, téměř nevědomky, zamkl dveře. Ve své příjemné, decentně vymalované ložnici se soudce Wargrave svlékl a chystal se na lože. A myslel na Edwarda Seatona. Pamatoval se na něj velice dobře. Na jeho plavé vlasy, modré oči, na to, jak se milým, poctivým způsobem díval lidem do očí. To také udělalo tak příznivý dojem na porotu. Státní zástupce Levelin to trochu spackal. S přehnanou horlivostí se snažil dokázat víc, než bylo třeba. Za to obhájce Matthews byl výborný. Jeho vývody seděly. Křížový výslech řídil vyčerpávajícím způsobem. A když pak svého klienta předvolal jako svědka, vedl si mistrovsky. A Seaton prošel ohněm křížového výslechu bez úhony. Nepropadl rozčilení ani se příliš nerozpálil. Porotě zaimponoval. Matthews měl asi dojem, že si už může gratulovat. Soudce si teď pozorně natáhl hodinky a položil si je k posteli. Přesně si připomněl, jaký měl tenkrát pocit, když tam seděl. Jak pozorně naslouchal, jak si dělal poznámky, jak všechno hodnotil, jak shromažďoval veškeré drobty výpovědí, které svědčily proti obžalovanému. Ten případ mu působil potěšení. Matthewsova závěrečná řeč byla vynikající. Levelinovi se pak už nepodařilo zahladit dobrý dojem, který vyvolal obhájce. A pak on sám celý proces zrekapituloval. Soudce Wargrave si opatrně vyňal z úst falešný chrup a odložil ho do sklenice s vodou. Zcvrklé rty se zbortily. Teď vypadala ústa krutě. Krutě a bezohledně. Soudce přivřel oči a usmál se. Pěkně to tenkrát Seatonovi zavařil. S tichým, revmatickým zachrčením vlezl do postele a zhasil světlo. Dole v jídelně stál Rogers a zaraženě vrtěl hlavou. Díval se na porcelánové figurky na stole. To je divné, bručel. Byl bych přísahal, že jich je 10. Generál MacArthur se převaloval z boku na bok. Ne a ne usnout. V temnotě neustále viděl tvář Artura Richmonda. Mýval Artura rád. Ano, hrozně si ho oblíbil. A těšilo ho, že ho má ráda i Leslie. Leslie byla tak náladová. Nad tolika příjemnými mladíky ohrnovala nos a říkala o nich, že jsou nudní. Nudní, říkala doslova. Ale Artur Richmond jí nudný nepřipadal. Od první chvíle spolu vycházeli moc dobře. Povídali si o divadelních hrách, o hudbě, o obrazech. Ona ho škádlívala, dělávala si z něho legraci, utahovala si z něho. A on, MacArthur, byl rád, že Leslie má k tomu chlapci takový mateřský vztah. Ha, no, pěkně mateřský. Jak to, že byl takový pitomý blázen a nevzal na vědomí, že Richmondovi je 28 a Leslie 29. A tolik Leslie miloval. Má ji teď jasně před očima. Její obličej jako srdíčko, její čtverácké hluboké šedé oči, její bohatě zvlněné hnědé vlasy. Ano, miloval ji a absolutně jí věřil. Ve Francii uprostřed všeho toho pekla na ní vzpomínal a často vytahoval z náprsní kapsy své blůzy její fotografii. A potom se dověděl pravdu. Došlo k tomu přesně tak, jak k takovým odhalením dochází v románech. Dopis v nesprávné obálce. Psala jim oběma a dopis pro Richmonda dala do obálky adresované manželovi. Ještě teď, po všech těch letech, pociťuje ten šok, tu bolest. Pane Bože, to bolelo. A zřejmě to trvalo už delší dobu. Z toho psaní to vysvítalo. Víkendy, poslední Richmondova dovolená. Leslie a Artur. Děs, aby toho ničemu vzal. Děs, aby vzal tu jeho usměvavou tvář, to jeho řízné rozkaz, pane generále. Ten lhář, ten licoměrník, ukradl ženu, která patřila jemu. Pomalu se to v něm podebíralo, ta chladná, vražedná zuřivost. Dělal, co mohl, aby se dál choval jako obvykle, nic nedával najevo. Snažil se jednat s Richmondem stejně jako dřív. Dařilo se mu to? Věřil, že ano. Richmond neměl nejmenší podezření. S chvilkovými změnami nálady se v tom prostředí, kde nervy mužů praskaly napětím, samozřejmě počítalo. Jenom Armitage se po něm párkrát zvídavě podíval. Úplný mladíček, ale jaký ten měl postřeh. Armitage možná uhodl, co se stalo, když přišla ta chvíle. Ano, generál záměrně poslal Richmonda na smrt a nelitoval toho. Nebylo to nic těžkého, k nedopatřením tam docházelo neustále. Důstojníci byli posíláni na smrt naprosto zbytečně. Panoval tam zmatek, panika. Později se pak mohlo říkat, starý MacArthur ztratil trošku nervy, udělal jsem tam pořádnou botu, obětoval pár mužů, ale nic víc se říkat nemohlo. Jenom mladý Armitage byl z jiného těsta. Ten se na svého velitele díval moc podivně. Ten asi věděl, že Richmond byl na smrt poslán uváženě. Mluvil Armitage, když bylo po válce? Leslie nevěděla nic. Patrně svého milence oplakávala, ale když se MacArthur vrátil do Anglie, bylo už po pláči. Nikdy jí neřekl, že její nevěru odhalil. Žili spolu dál. Jenže ona mu připadala jaksi jiná. A pak, asi za 3 nebo 4 roky, dostala oboustranný zápal plic a zemřela. To už je teď hezky dávno. 15 let nebo 16. Odešel z armády a uchýlil se do Devonu. Koupil si ten malý dům, po jakém odjakživa toužil. Milí sousedé, pěkný kraj. Občas i honitba a rybolov. V neděli chodíval do kostela, ale nikoli v den, kdy se z Bible četlo o Davidovi, jak v bitvě postavil Uriáše do první linie. To jaksi nedokázal poslouchat, z toho mu bylo nevolno. Všichni se k němu chovali přátelsky, aspoň zpočátku. Ale později měl takový nepříjemný pocit, že si o něm lidé povídají za jeho zády, že se na něj dívají nějak jinak než dřív, jako kdyby o něm byli něco slyšeli, nějaké vylhané řečičky. Armitage? Že by byl Armitage někde něco říkal? Začal se tedy lidem vyhýbat. Uzavřel se do sebe. Nepříjemná věc mít dojem, že si lidi o vás povídají. A všechno se to stalo tak dávno. Teď už na tom přece nezáleželo. Leslie tata, Arthur Richmond, jak by smet. Nic z toho, co se kdysi událo, nemělo už žádný význam. Ale přinutilo ho to vést samotářský život. Stranil se i starých kamarádů z armády. Jestli Armitage mluvil, pak kamarádi ovšem vědí. A teď, dnes večer, nějaký tajemný hlas celou tu zapadlou historii hlasitě vytroubil. Generál se v duchu ptal, jestli se zachoval správně. Opravdu nehnul ani brvou, nedal najevo, co v tu chvíli pocítil, projevil jen pohoršení, rozhořčení a nikoli vědomí viny, hrůzu z prohry? Těžko říct. Nikdo samozřejmě nemohl to obvinění brát vážně. Řekla se tam spousta dalších nesmyslů, zrovna tak přitažených za vlasy. Ta půvabná dívka třeba, ten hlas ji obvinil, že utopila dítě. Pitomost. Nějaký pomatenec hází po lidech bláznivá obvinění. Nebo Emily Brentová. Určitě neteř starého Toma Brenta od jeho regimentu. Ona obžalována z vraždy. Ha, kde komu musí být na první pohled jasné, že je to žena nanejvýš zbožná? Tento typ žen chodí ruku v ruce s duchovními. Všechno je to zatracený nesmysl. Bláznovství prostě. Od chvíle, kdy sem přišli... kdy to vlastně bylo? Páni... Vždyť jsou tady teprve od dnešního podvečera. A člověk má pocit, jako by tu byl o hodně déle. Napadlo ho, kdypak se asi odtud dostaneme? No ovšem, zítra jen co sem přijede od pevniny ten motorový člun. Divná věc, ale zrovna teď nijak moc netouží dostat se z ostrova. Nechce se mu zpátky na pevninu, zpátky do vlastního domku, zpátky ke všem těm potížím a starostem. Otevřeným oknem slyší, jak se vlny rozbíjejí o skály. Teď burácejí hlasitěji než dříve z večera a navíc se zvedá vítr. Generál MacArthur si říkal, zvuk plný pohody, místo plné pohody. A taky si říkal, to nejlepší na takovém ostrůvku je, že když se tam jednou dostanete, nemůžete už nikam dál. Došli jste na samý konec světa. A najednou věděl, že z ostrova odjet nechce. Vera Claytornová ležela v posteli, vůbec se jí nechtělo spát a zírala na strop. Lampičku na nočním stolku nechala rozsvícenou, bála se tmy. Hugo, táhlo jí hlavou. Hugo, proč mám pocit, jako bys byl dneska v noci blízko mě? Někde docela blízko. A kde doopravdy jsi? Nevím. A nikdy se to nedovím. Prostě jsi zmizel. Zmizel jsi mi ze života. Nemělo smysl chtít na Huga nemyslit. Byl někde na blízku. Musela na něj myslet. Musela vzpomínat. Cornwall. Černé skály, hebký žlutý písek, paní Hamiltonová, trochu korpulentní, v dobré náladě, Cyril, pořád trochu ukňouraný, ji tahá za ruku. Já chci plavat až k té skále, slečno Claytornová, proč nemůžu plavat až k té skále? Vera se ohlíží, její pohled se setkává s pohledem Hugovým. Hugo ji nespouští z očí. Ty večery, kdy Cyril už byl v posteli. Pojďte se projít, slečno Claytornová. Asi půjdu. Nevinná procházka dolů k pobřeží, svítí měsíc, atlantský vzduch je vlahý. A najednou ji Hugovy ruce objímají. Miluji vás, jistě víte, že vás miluji, Vero. Ovšem, věděla to. Nebo si jen přála to vědět? Ale nemůžu vás požádat, abyste si mě vzala. Nemám ani vindru. Jen tak se držím nad vodou. A přece jsem jednou měl, považte, celé 3 měsíce naději, že ze mě bude boháč. Cyril se narodil až 3 měsíce po bratrově smrti. Kdyby se mu bylo narodilo děvčátko? Kdyby se bylo narodilo děvčátko, Hugo by byl zdědil celé rodinné jmění. Takhle to pro něho bylo zklamání, to přiznává. Ne, že bych s tím byl najisto počítal, to ne, ale přece jen mi to udělalo čáru přes rozpočet. No nic, smůla je smůla a Cyril je milé děcko, mám ho moc rád. Jistě, že ho měl moc rád. Vždycky si našel čas, aby si se svým synovečkem zahrál, aby ho pobavil. Pro nenávist nebylo v Hugově povaze místo. Cyril nebyl žádný silák. Křehké dítě to bylo, pramálo odolné. Takové dítě by se třeba ani nemuselo dožít dospělosti. A pak zase, slečno Claytornová, proč nesmím plavat až k té skále? To věčné fňukání šlo na nervy. Je to moc daleko, Cyrile. Ale slečno Claytornová. Vera vstala z postele. Šla k toaletnímu stolku a spolkla 3 aspiríny. Kdybych aspoň měla nějaké pořádné prášky na spaní, říkala si. A napadlo jí, kdybych se já chtěla oddělat, vzala bych si přehnanou dávku Veronalu nebo něčeho podobného. Rozhodně ne ciankály. Zachvěla se, když si vzpomněla na křečovitě zkroucenou fialovou tvář Anthonyho Marstona. Když se kolem krbu vracela do postele, zvedla oči k zarámované rýmovačce. 10 malých černoušků hostil děda Vševěd, jeden z nich se zakuckal, zbylo jich jen 9. To je strašné, pomyslela si. Zrovna tak to bylo dnes večer. A proč chtěl Anthony Marston umřít? Ona umřít nechce. Vůbec si nedovedla představit, že by někdy chtěla umřít. Smrt je pro... pro ty druhé.
0: V bezpečí stanice Hvězda.
1: Doktor Armstrong měl sen. V operačním sále je hrozné horko. Toto jistě zase přehnali stopením. Po obličeji mu stéká pot, ruce má vlhké, stěží v nich pevně udrží skalpel. Ten skalpel je ale nádherně ostrý, s takovým se snadno vraždí. A on se ovšem k vraždě chystá. Ale to ženské tělo vypadá docela jinak. Tenkrát to bylo tělo mohutné, těžké, tohle je hubené, kost a kůže. A má zakrytý obličej. Koho to vlastně musí zabít? Ne a ne si vzpomenout. A to přece vědět musí. Neměl by se zeptat sestry? Sestra ho pozoruje. Ne, té

0: účastník. No ovšem, Emily Brentová. Emily Brentovou musí zabít. Má takové potměšilé oči a její rty se pohybují. Cože to říká? Uprostřed života jsme už ve smrti. A teď se směje. Ne, sestro, nedávejte jí ten kapesník zpátky na obličej. Já na ní musím vidět. Musím ji uspat. Kde je éter? Určitě jsem si ho sem přinesl. Co jste s tím éterem udělala, sestro?
1: Chateauneuf du Pape? Ale ano, to udělá stejnou službu.
0: Proč jste zase zakryla ten obličej? Dejte ten kapesník pryč. No ovšem, já to věděl. Vždyť je to Anthony Marston. Má fialový obličej, zkroucený křečí, ale mrtvý není. Směje se. Povídám vám, že se směje. Až se pod ním operační stůl otřásá. Pozor, člověče, pozor! Sestro, přidržte ten stůl, přidržte! Doktor Armstrong sebou trhl a probudil se. Bylo ráno. Do pokoje proudilo sluneční světlo. A někdo se nad ním nakláněl a cloumal jim. Rogers. Byl bledý a opakoval: pane doktore, pane doktore. Teprve teď se doktor Armstrong úplně probral. Posadil se na posteli a ostře se zeptal: co je? Má žena, pane doktore, nemůžu ji probudit. Kriste, pane, já ji nemůžu probudit a nějak se mi nelíbí. Doktor Armstrong hbitě vyskočil, přehodil přes sebe župan a šel za Rogersem. Sklonil se nad postel, na níž klidně ležela na boku Rogersova žena. Nadzvedl její studenou ruku, odsunul jedno víčko. Za chviličku se napřímil a otočil se od postele. Rogers se zeptal šeptem: je snad... Přejel si jazykem suché rty. Armstrong přikývl. Ano, zemřela. Zamyšleně se na muže před sebou zadíval, pak obrátil pohled k nočnímu stolku, k umyvadlu a zase zpátky k nehybné ženě. Bylo to srdce? Srdce, pane doktore? Vypravil ze sebe Rogers. Doktor Armstrong hned neodpověděl, pak se zeptal: jak na tom byla zdravotně? Měla trošku revma, odpověděl Rogers. Byla v poslední době u nějakého lékaře? U lékaře? Podivil se Rogers. Ta nebyla u lékaře celá léta, já taky ne. Měl jste důvod se domnívat, že jí zlobí srdce? Ne, pane doktore, o ničem jsem nevěděl. Spala dobře? Rogers uhnul před jeho pohledem, sepěl ruce a začal si je rozpačitě mnout. Zvlášť dobře nespala, to ne. A užívala něco pro spaní? Zeptal se ostře Armstrong. Rogers se na něj překvapeně zadíval. Jestli něco užívala pro spaní? Pokud vím, tak nic. Ne, určitě nic. Armstrong přikročil k umyvadlu. Na poličce nad ním stálo několik lahviček. Vodička na vlasy, levandulová voňavka, projímadlo, glycerin na ruce, ústní voda, pasta na zuby a různé kosmetické přípravky. Rogers pomohl doktorovi otevírat zásuvky toaletního stolku, pak došlo na komodu. Ale nikde ani stopa po prášcích či tabletách na spaní. Včera večer si nic nevzala, pane doktore, řekl Rogers. Jenom to, co jste jí dal vy. Když v 9 hodin zazněl gong zvoucí k snídani, všichni už byli vzhůru a čekali, až budou svoláni. Generál MacArthur se procházel se soudcem po terase a zcela povrchně s ním hovořil o politické situaci. Vera Claytornová a Philip Lombard vystoupili na nejvyšší vrcholek ostrova za domem. Našli tam pana Blora, upřeně hledícího

k pevnině. Ani potuchy po tom motorovém člunu, pravil pan Blor. Marně ho vyhlížím. Vera se usmála. Devon je ospalý kraj. Všechno se tu opožďuje. Filip Lombard se díval na druhou stranu, k moři. Co soudíte o počasí? Zeptal se z nenadání. Blor se rozhlédl po nebi a řekl, mně se zamlouvá. Lombard se špulil ústa, jako by chtěl zapískat. Ještě před večerem se přižene vichr, prohlásil. Myslíte s bouřkou? Zeptal se Blor. Z dola se ozvalo zadunění gongu. Snídaně? Usmál se Lombard. No, mně přijde vod. Když se stupovali po příkrém svahu, Blor řekl zamyšleně Lombardovi. Poslyšte, pro mě je to pořád hádanka. Proč se ten mládenec chtěl oddělat? Celou noc mě to nešlo z hlavy. Vera byla o několik kroků napřed. Lombard zůstal na chviličku stát. Otočil se k Blorovi. A napadá vás nějaké jiné vysvětlení? Potřeboval bych důkaz. A motiv především. Já bych řekl, že ten chlapec na tom byl moc dobře. Jedním francouzským oknem jim ze salonu vyšla vstříc Emily Brentová. Už přijíždí člun? Zeptala se úsečně. Ještě ne, odvětila Vera. Šli do jídelny k snídani. Na kredenci stály konvice, jedna s čajem, druhá s kávou a veliká mísa s vajíčky se slaninou. Rogers přidržoval otevřené dveře, než všichni vstoupili, a pak je zavřel zvenčí. Emily Brentová se po něm ohlédla. Dneska ten člověk vypadá špatně. Doktor Armstrong, který už stál u okna, si odkašlal a řekl, musíte odpustit, jestli dnes nebude, jestli nebude všechno, jak má být. Rogers musel připravovat snídani sám. Jeho žena není dnes schopna věnovat se svým povinnostem. A co pak je s tou ženskou? Zeptala se přísně Emily Brentová. Doktor Armstrong řekl, jako by se nic nedělo. Pojďme snídat, ať nám nevystydnou vajíčka se slaninou. Potom bych se rád s vámi se všemi o lecčem sporadil. Všichni uposlechli jeho pokynu. Nabrali si na talířky, nalili si čaj nebo kávu a pustili se do jídla. Rozhovor o ostrově byl pro ně, jako by se o tom dohodli tabu. Místo toho se nesoustavně bavili o běžných věcech, o novinkách z ciziny, o událostech ve světě sportu, o tom, že se opět objevila lochneská obluda. Teprve když na talířcích nic nezbylo, doktor Armstrong odsunul svou židli od stolu, významně si odkašlal a promluvil. Myslel jsem, že bude rozumnější, když vám až po snídani sdělím tu smutnou zprávu. Paní Rogersová zemřela ve spánku. Ozvalo se několik zděšených, ohromených výkřiků. No to je strašné, zvolala Vera. Už druhé úmrtí na tomto ostrově od chvíle, kdy jsme přijeli. Soudce Wargrave přivřel oči a řekl svým tichým, ale naprosto zřetelným hlasem. Pozoruhodné. A příčina smrti? Doktor Armstrong pokrčil rameny. Těžko říct, bez vyšetření. Je tedy nutná pitva? Rozhodně bych nemohl vystavit úmrtní list. Nemám nejmenší ponětí, jaký byl zdravotní stav té ženy. Vypadala jako stvoření velice nervózní, řekla Vera. A včera večer zažila šok. Mohlo jí tedy selhat srdce, nemyslíte? Srdce se jí zajisté zastavilo, odvětil suše doktor Armstrong. Ale proč se zastavilo, to je otázka. Z úst Emily Brentové zaznělo jediné slovo. Dopadlo tvrdě a jasně na naslouchající skupinu. Svědomí. Armstrong se k ní otočil. Co přesně tím chcete říct, slečno Brentová?
Emily Brentová nelítostně sevřela rty. Všichni jste to přece slyšeli, řekla. Ta žena byla obviněna, že společně s manželem úkladně zavraždila svou zaměstnavatelku, nějakou starou dámu. A vy se domníváte? Já se domnívám, že to obvinění bylo pravdivé. Všichni jste ji včera večer viděli, zhroutila se a omdlela. Otřesné zjištění, že z té ničemnosti je usvědčena, bylo pro ní nesnesitelné. V pravém slova smyslu zemřela hrůzou. Doktor Armstrong pochybovačně zavrtěl hlavou. To je sice možná teorie, pravil, ale nemůžeme ji akceptovat, když nevíme, jaký byl její zdravotní stav, jestli měla nějakou srdeční slabost. Emily Brentová ho klidně přerušila. Prosím, označte to tedy jako zásah boží. Všichni se zatvářili pohoršeně. A pan Blor řekl stísněně, zacházíte příliš daleko, slečno Brentová. Emily Brentová se na ně zahleděla rozzářenýma očima, vysunula bradu a prohlásila, vy považujete za nemožné, že by hříšník mohl být sražen hněvem božím? Já nikoli. Soudce se poškrábal na bradě a trochu ironicky zamručel. Vážená dámo, podle mých zkušeností s pácháním hříchů ponechává prozřetelnost usvědčování a trestání nám smrtelníkům, kterážto činnost je často převelice stížena různými překážkami a nikdo nám je z cesty neodstraňuje. Emily Brentová jen pokrčila rameny. Blor se stroze zeptal, co včera večer snědla nebo vypila, když už odešla do své ložnice. Nic, řekl Armstrong. Vůbec nic? Ani šálek čaje, doušek vody? Já bych se vsadil, že si dala šálek čaje, to tihle lidé dělají. Rogers mě ujišťuje, že nevzala do úst. Ha, zakýval hlavou Blor. Tvrdit to může. To jistě. Řekl to tak významným tónem, že se na něho doktor upřeně zadíval. Tak tohle vy si myslíte, ozval se Lombard. No a proč ne, odsekl Blor. Všichni jsme včera večer slyšeli to obvinění. Možná, že je to čirý výmysl, prostě bláznovství, ale možná, že ne. Připustme na okamžik, že je to pravda. Rogers a jeho panička tu starou ženskou odpravili. No, a co z toho vyplývá? Cítili se pěkně šťastně a v bezpečí? Do řeči mu skočila Vera. Řekla tiše, ne, ne, já si nemyslím, že se paní Rogersová cítila v bezpečí. Na Blorovi bylo vidět, že ho to přerušení pozlobilo. No bodejť, ženská, říkal jeho pohled. A znovu se ujal slova. Je to prostě možné. Ať tak či onak, nehrozilo jim žádné přímé nebezpečí. Aspoň o žádném nevěděli. A tu najednou včera večer nějaký neznámý pomatenec na ně všechno vyklopí. Co se stane? Ženskou to odrovná, sesype se. Jen si vzpomeňte, jaký ten její mužský visel na rtech, když přicházela k sobě. To nebylo z obav o manželčino zdraví, vůbec ne. Poskakoval kolem ní jako kočka na horké plotně, protože se k smrti bál, co ta ženská třeba vykecne. A z téhle situace vyjděte. Ti dva spáchali vraždu a prošlo jim to. Ale když to někdo vyhrabal na světlo, co se stane? 10-1, že ta ženská to rozbalí. Ta nemá nervy na to, aby zůstala pevná a drze zapírala. No, znamená prostě pro manžela živé nebezpečí. To teda pro něj znamená. On se nachytat nedá. On vydrží s klidnou tváří lhát až do soudného dne. Ale co udělá ona, tím si jistý být nemůže. A když se ona sesype, je i jeho krk v nebezpečí. A tak jí něco nasype do šálku čaje a zajistí si navěky její mlčení. Armstrong pomalu zavrtěl hlavou. U její postele nestál žádný prázdný šálek.

Vůbec nic podobného tam nebylo. Dobře jsem se díval. Blor si odfrkl. Pojď se, ví, že tam nic nebylo. První, co udělal, když to vypila, bylo, že hrníček i talířek odnesl a pečlivě je umyl. Chvilku bylo ticho. Pak o tom zapochyboval generál. No, možné to je. Ale mně se nechce věřit, že by se muž takhle zachoval ke své ženě. Blor se krátce zasmál. Když jde mužskému o krk, tak ho určitě nezarazí nějaké sentimentální ohledy. A zase nastalo ticho. A než kdokoliv mohl promluvit, otevřeli se dveře a vstoupil Rogers. Rozhlédl se po všech hostech a uklonil se. Mohu vám ještě nějak posloužit? Soudce Wargrave se zavrtěl na židli a zeptal se, kdy obyčejně přijíždí ten motorový člun? Mezi 7 a 8, pane. Málo kdy až po 8. Nemám tušení, co dneska ráno Freda Nerekota tak zdrželo. Kdyby byl nemocný, poslal by svého bratra. Kolik je teď? Ozval se Lombard. Za 10 minut 10, pane. Lombard povytáhl obočí a pomalu zakýval hlavou. Rogers ještě chvilku otálel. Náhle ze sebe prudce vyrazil generál MacArthur. Přijměte mou soustrast, Rogersy. Doktor nám právě řekl, co je s vaší ženou. Rogers svěsil hlavu. Děkuji vám, pane. Pak sebral prázdné mísy a odešel. A v salonu znovu zavládlo mlčení. Venku na terase řekl Filip Lombard. To s tím motorovým člunem. Blor se na něj zadíval a přikývl. Vím, co si myslíte, pane Lombarde. Já si kladu stejnou otázku. Ten člun tu měl být už před 2 hodinami a nepřijel. Proč? Našel jste odpověď? Zeptal se Lombard. To není náhoda, říkám já. Je to nedílná součást celého tohohle podniku. Všechno spolu souvisí. Vy se tedy domníváte, že člun nepřijede, nadhodil Lombard. Za nimi se ozval hlas. Podrážděný, netrpělivý hlas. Ne, ten člun nepřijede. Blor pootočil hranatá ramena a zamyšleně se zahleděl na mluvčího. Tak vy si to taky myslíte, pane generále? Generál MacArthur řekl drsně. Ovšem, že nepřijede. Spoléháme se na to, že nás ten člun odveze z ostrova. A to je smysl celého plánu. My už se z tohoto ostrova nedostaneme. Nikdo z nás se už odtud nedostane. Tohle je konec, pochopte. Tohle je konec všeho. Zaváhal a potom dodal zvláštním tichým hlasem. Tohle je mír. Pravý mír a klid. Dojdete nakonec. Už nemusíte nikam dál. Ano, mír a klid. Z nenadání se otočil a odkráčel. Sestoupil z terasy, šel klidně po svahu dolů k moři, k cípu ostrova, kde rozsochaté skály spadaly do vody. Kráčel trochu kolísavě, jako člověk, který ještě napůl spí. Blor poznamenal. No prosím, další cvok. Já mám dojem, že takhle to tady dopadne se všemi. Řekl bych, že s vámi ne, pravil Lombard. Bývalý policejní inspektor se zasmál. No, mě hned tak něco nerozhází. A dodal suše. A myslím, že s vámi to taky takhle nedopadne, pane Lombarde. Zatím mi to myslí docela jasně. Děkuju vám. Přitakal Lombard. Na terasu vyšel i doktor Armstrong. Zastavil se a zaváhal. Nalevo od něho stáli Blor a Lombard. Po pravici měl Wolf.

0: Hargravea, který se skloněnou hlavou přecházel sem a tam. Doktor se chvilku rozmýšlel, pak zamířil k soudci. Ale v tu chvíli rychle vyšel z domu Rogers. Prosím vás, pane doktore, mohl bych s vámi mluvit? Armstrong se otočil. Rogersovi nervózně poškubávalo v obličeji. Pleť měl šedavě zelenou a třásly se mu ruce. Byl to takový rozdíl proti tomu, jak se ještě před několika minutami ovládal, že to Armstronga málem vyvedlo z míry. Prosím vás, pane doktore, na slovíčko. Uvnitř, pane doktore. Armstrong tedy vešel s rozrušeným komorníkem zpátky do domu. Co se děje, člověče, ptal se. Seberte se. Sem, pane doktore, pojďte sem. Otevřel dveře do jídelny. Doktor tam vstoupil. Rogers šel v patách za ním a zavřel za sebou dveře. Tak co? Zvědavě se zeptal Armstrong. Co je? Rogersovi poskakoval v krku ohryzek. Těžce polikal. S potížemi ze sebe vypravil. Tady se dějou věci, pane doktore, kterým nerozumím. Jaké věci? Vyjel na něho Armstrong. Vy si budete asi myslet, že jsem se zbláznil, pane doktore. Vy řeknete, že na tom nic není, ale to se přece musí vysvětlit, protože to nedává žádný smysl. Tak už mi povězte, co se děje. Přestaňte mluvit v hádankách. Rogers znovu polkl. Pak řekl, jde o ty maličké figurky, pane doktore. Uprostřed na stole. O ty porcelánové. Bylo jich tady 10, to můžu odpřísáhnout. 10 jich bylo. Armstrong přikývl. No ovšem, 10. Včera při večeři jsme je počítali. Rogers k němu přistoupil blíž. To je právě to, pane doktore. Včera v noci, když jsem tu uklízel, jich už bylo jen 9. Dobře jsem si toho všiml a bylo mi to divné. Ale nic jiného jsem si o tom nemyslel, než že je to divné. A dneska ráno, pane doktore, když jsem prostíral k snídani, tak jsem si nevšiml ničeho, byl jsem rozčilený a tak vůbec. Ale teď, když jsem přišel sklidit ze stolu, no koukněte se sám, jestli mi nevěříte. Už je jich jenom 8, pane doktore. Jenom 8. Co je to za nesmysl, prosím vás? Jenom 8.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: K našemu domu přišla voda. Z neděle na pondělí pozdě v noci já už spal, k našemu domu přišla voda. Zazvonila a hned dobrý večer můžu dál. Říká mi, co chcete, drahá paní. Vypadáte jako výběrčí daní, ale s ohledem na to, jaký je čas, nerušte slušné lidi, prosím vás. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak. Zabouk jsem dveře, ale marně, jako by zavřel bufet na plovárně, jako by s prstem zhášel svíce. Stála tam nehnutě jak popelnice, pokotníky mokrá, havraní vlas. Na hodinky dívala se, že má jako čas. Kolem ní se patolilo pět malých vod, všechny byly černé a bořily mi plot. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani raka.

housle po tátovi, staré fotky po dědovi, koberec, kovral a k tomu přehoz brokátový, ledničku, pračku, mixér i rolák. Všechno to nakládali na dvou kolák, jak nějaké hrabání, jak nějakou veteš, že ti tady něco patří, to se teda pleteš. Co si tu nanosil, vezmou si jiní, a já jen stál udiveně v síni. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak, jenom tak. Proč jste mi vzali moje jistoty? Nápisy, pozor, zlý pes, přitlučené na ploty, jízdní řády, tramvají i zákazy vjezdu, hákový kříž i pěticípou hvězdu. Všechno to, za co jsme se celý život pili, mírnik, zdýrnik z jediné chvíli. Vzali a zmizeli pak u dětského hřiště, na viděnou, milý pane, zase někdy přijde.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok, a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: Noc s hvězdou.
1: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku a trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba a pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

0: Noc plná hvězd.
1: Starý Lokša byl známý písmák a čtenář. Čerpali duševní stravu ze samých detektívek a morzakóru, ale v poslední době se dali na indiánky. Ležali v ten celé dně a noce a když usnuli únavu, tož fantazírovali ze spaní, brblali, kňučali, převalovali se na peci a krapy potom jim stály na čele. Ráno stávali jak dobití a měnili chování a i řeč. A tu jejich totém, Kača, začal čuchat, že se s Jakubem co si děje. Jedného dňa Slezaj a Spece zařečnovali, že Kača překvapením zapomněla zavřít hubu.
2: Bílá skvav, podaj rudému synovi mokasíny, aby mohl odejít do útočiště sténajících.
1: Obuli si holenky a šli do tej voňavej bůdky. Cestou zpátky obhledali morky, z kterej by se jim hodilo péří do drdolu. Psíni zavrčali na bílou skvav.
2: Podaj mě tomahavk, musím odejít ukončit život jedného z šumících velikánů v zeleném hvozdu.
1: To mysleli jako skoticu chůtrnku v sádkoch. Hodili pantok přes rameno, podvázali se lasem, teda obříslem, a promlouvali velice můdro ke svojej drahej polovičce.
2: Červánku mého života, nech tě opatruje veliký manitua, a jak nebude nařezanej sečky než dondu, tož tě zhrubuje koňa.
1: Zastrčili fajku míru do gordule a vyšli z chalupy. Když docházeli k hospodě u Červeného vola, zalechtál jich zlý duch a že se mu nemohli ubránit, nechali se zatáhnout do vigvamu. Jak sousedé zhlédli Lokšu, ždůrali do sebe, lebo čuli čertovinu a hned ho zvali ke stolu.
3: Strýca uvelebili velkomožno na lavku, zapálili fajku, vybafli na všechny strany světové a zahučali.
2: Bídný Červe, nalej rudému přítelovi ohnivej vody.
1: Bídný Červ, hospodský pípa, sa zlostí nafúkl, hnedka jemu nos zahořál, jak laterně na posledním vagóně, ale zhltl hořkou slinu a donesl před Lokšu 16 slivovice. Chlapé sa ušťuřovali, přiťukli si s indiánem, řeč sa vedla, 16 přibývalo a za chvílu v Lokšovej hlavě hořál prales. Když vybřeskl po 15.
2: Bídný červenalej!
1: Bídný Červ pravil.
4: Všecko prožrás, nemáš ani vindry, nic sa nalévat nebude.
1: Lokša vyskočili jak kočka z horkého šporhelta, zavrtili nad hlavou tomahavkem a zařvali.
2: Co? Ty mustangovole, no? Ty nechceš nalévat orlímu drápovi? Víš, kdo já jsem? Veliký syn prérie. A vykopal jsem na tebe válečnou segeru. Včil vykopu tobě a ty mobuškem tě cingnu po té lebení šišaty, že pojedeš expres do věčných lovíš. Huk, huk, domluvil jsem. Mluv dál, opuchlý Červe.
1: Opuchlý Červ nečekal, až dostane po hlavě, ale lapl Lokšu za kožuch a cpálo z hospody ven. Ale orlí dráb sa vydrápal, naježil sa jak morák a žoch, obušek vyletěl oknem aj s rámem, sklo žinčalo a létalo sousedom do piva. Lokša létali po šenku, jak indián kolem obětního kůlu a řvali, že jich bylo čud až pod Javořinou. Začalo ždúrání, škubali sa s hospodskými, jak psi, překotili plynovky, trúby spadli na Lokšu, hnedka i byli černý jak krtek, v luftě vysalo pár face, které si dopadly a už jsme zase u soudu. Orlí dráb stojí jak zmoklá slépka, dlábí baranicu a je smutný jak pohřeb na obecní útraty. Pán soudci se po přečtení protokolu ušťůřili a ptali se. Tož, Lokšo, jak to bylo?
2: Pane Rado, my jsme se už s hospodským porovnali a už zase jí nalévají ohnivou vodu. Však mám aj pleskačku sebou, nechcete?
1: Drahý strýčku, nedá se nic dělat. Ohrožovali jste házáním, tomahavkem bezpečnost druhých, tož týden vězení podmínečně na jeden rok. Lokša poděkovali a smutno pravili.
4: Tož dopadl jsem jak hubkaš. A k tému mě můj Červánek hodil všecky indiánky do šporel.
5: V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři

0: době, ocáhlová krásek i vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel. S námi kafe pije, ať je zdrav a dlouho žije a píše nám prémie.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně BSP.

0: chmel, Humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49 z doby Velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike? Žatec, Ústecko a Severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách.
1: Jo, zlato.

0: noc s hvězdou.
1: Já si myslím, že naši dělníci z Čech a z Moravy nám jednou o Hitlerově robotě budou povídat taky pěkný historie. Dělníci a studenti. Vzpomeňte si jenom na ty tisíce studentů, kteří byli vyhnáni ze škol po listopadových masakrech v 39. roce. Kolik těch je dnes v pracovních táborech a na robotě pro Hitlera?
2: Počkejte, něco jste mě připomněl. 39, 40, 41, 42. Ovšem, pane, víte, že už to budou 3 roky?
1: Jaký 3 roky?
2: No ovšem.
1: Co je vám?
2: V listopadu to budou 3 roky, co herr Frank zavřel české univerzity a vysoké školy.
1: No, mou duši. No, ono to utíká.
2: No totiž, ono nejde o to, že to utíká, víte, ale chápete, pane, jak musí mít pan ministr Moravec na pilno?
1: Já vám nerozumím. 3 roky, Moravec na pilno,
2: No je on ministr vyučování, nebo není on ministr vyučování?
1: No, je ministrem vyučování,
2: no, tak
1: a co
2: vidíte,
1: má být?
2: Ale prosím vám, vám to taky pomalu myslí? Herr Frank zavřel univerzity na dobu 3 let. To znamená, že náš osvícený Emanuel už jistě koná přípravy k slavnému otevření českého vysokého učení Karlova a ostatních vysokých učilišť.
3: Ale no, pane kolego, no to je skvost. Ne, no to mě nenapadlo. Pan ministr Moravec slavnostním vrchním pedelem. No to bude slávy.
2: Představte si to. Jistě přijdou hoši z říše, kdo ví. Možná, že i sám vůdce bude vážit cestu. Co myslíte? Mohlo by se stát, že by měl krátký proslov česky, že by vůdce mluvil česky, s mým národem mluvila česky.
1: No, poslouchejte, mě napadá, myslíte, že je vyloučeno, že by snad vůdce ty univerzity nedovolil otevřít?
2: Ale vy jste se zbláznil.
1: Ne, já jsem si
2: přece to víte, co je to slib národně socialistického nacionálního socialisty,
1: To je pravda. No poslouchejte, ale tak to musíme už teďka oslavit.
2: Ovšem, něco musíme udělat, zaspívat. Chválihodný nápad, chválihodný. Haló, čeští studenty.
1: Tak, výborně, to je pěkný.
2: My si vděčně vzpomínáme, jak věrně jste chodili k nám do divadla. A jsme ze srdce rádi. A jsme ze srdce s vámi. V tomto velikém období. To jest předvečer okamžiku, kdy jeho magnificence Emanuel Moravec otevře opět po 3 letech suchopáru prameny vysokého vědění vašim prahnoucím duší.
1: Dovolte nám, abychom vám k této slavné příležitosti věnovali novou píseň. Složili jsme ji na melodii, kterou jste měli obzvlášť rádi, na Hej pane králi z balady z hadrů.
2: Je to náš skromný dar k znovu otevření staroslavného učení Karlova. Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory. Proč jenom český student patří do žaláře? Vždyť mezi vlajkaři jsou větší potvory. Kdyby svůj národ lépe znal, hácha, nebyl by Adův brácha.
4: Hej, pane hácha, maj to marný, my už jich nenecháme spát. Ještě poznaj momenty parný a ještě užijou lékárny, až se budou kurírovat. Moravec doufá, že jsme němí, moc o studentech neslyší. Vyhnání ze škol v celé zemi, studujeme tiše v podzemí, jak hubit německý myši. Že jste nám zavřeli ty školy, toho se máte nejvíc bát. Medici čekají na mrtvoli, aby mohli doštudovat. Hej, kulomety jsou nabity, doma i v dálce za mořem, jen co budou krysy

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání. Ať s tebou vůně léta nikdy nikam neodlétá, ať trvá.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti a zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti. Ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro Suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení. Tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery. Kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Prosím, zastavte to, stop. Jaký omyl? Teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
2: No, ale já jsem se jako... Že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Hlejte se tomuhle, já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný na to. Točíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat. Zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátek. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
1: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Aha. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha to moře, vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
2: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
2: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
2: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
2: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
2: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
2: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
2: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
2: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
2: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
2: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
2: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
2: A ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
2: Jestli mě neslí vítr, jestli ho
1: nespouk. Ne, ne, nikdo ho nespouk, je tam.
2: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
2: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
2: Ano,
1: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
2: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
2: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
2: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
2: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naschledanou, můžete jít.
2: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
2: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu, a rychle.
2: Děkuju.
1: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
2: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečit.
1: No to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
3: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to, mě na tom záleží. Největší zážitek od moře.
3: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
3: Bratrem. Tamhle jde, Luďku.
1: Ano, stop, zastavte, to je to ztracený. Zastavte, ten domů.

pojedem, až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak vy dva.

0: Noc s hvězdou.
1: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční. Nanejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně rybářovu do vychrtlých lítek. Bílá vesta kryla nadmutá prsa. Černé spodky šly jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přasky. Pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k jiným dvěma stříbrným přaskám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly-li ty střevíce někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiagra. Suchý, špičatý obličej páně rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo a vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan rybář musí se usmívat a občas se po čtveracích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazováček pravé ruky do výše a lehince hvíznul. Takové lehinké hvíznutí zafičelo vždy také, když pan rybář začal mluvit a obyčejně začínal jo, což mělo také význam potakující. Pan rybář bydlel v hluboké cestě hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl bývalý až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvíznul. Jo, moře, proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováslavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvíznul podruhé. Jo, to si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc už neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří, mladí. Pan rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké mladé příbuzné, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě neb tři dítky. Vypravovalo se, že pan rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlů, tak se nazývali ti páni rybářovi příbuzní, myje se podlaha, posypávají jí místo pískem samým tlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, vždyť už nejsme děti. Vždy jen po bruských hradbách. Potkali některého kanovníka, jichž procházky také vždy šli sem, zastavil se a promluvil s ním několik přívětivých slov. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Kdysi slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě. Samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvíznul. Jo, já se držím Rozenoa. Rozeno praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Zapamatoval jsem si tu větu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář v skutku tenkrát citoval zcela věrně, jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozeno, nýbrž Rousseau. Patrně byla mrzká náhoda pana rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto však věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak asi ku 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. No, jde někam vychloubat se svým bohatstvím, řekl pan Hercel Šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. A je, volal pan Vitouš kupec na rohu, musí být zlé, nese na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4 hraných škatulí černých, o nich tolik povídáno. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Míl Wenzel, matematik a přírodospitec. Tehdy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Pan profesor byl v dobré míře. Jeho hmotné podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Dlouhé šedé vlasy, věnčící lysé temeno, ježili se sem tam v pohodlném nepořádku. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal vršek. Pestré kamínky zazářily. Já jen, co tadyhle tento jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků. Pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je Moldavit, pravil. Jak prosím? Moldavit. Jo, Moldavit, hvíznul pan rybář. Na tváři jeho bylo trochu vidět, že to slovo slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už vzácné. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. A co tak asi? No, 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté. Hvíznul tenounce pana rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šepnul po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlékla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho. Nehvíznul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm. Hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána. Měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhnul. Moře. Proč tu není moře? Šepnul a rty se mu zachvěli. Snad se v něm vlila tesknost jako bíjící moře. Ech, škubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Ech, oblásky, a mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník.

0: Jíčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajv. Snad ho byla krásná noc zdržela u okna. Snad spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu.
1: Nemá to ceny. Oblásky.
0: Já vím, že nemají velké ceny, vždy to znám sám, ale cenu mají přec pro nás i pro vás. Vy jste je pracně sebral, strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat.
1: Mysleli jste snad, šeptal stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku...
0: Strýčku, pravil pan Šajv hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohati? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlédl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu, až do jeho oka. Moře, moře. Dál už povídat nebudu, dál už neumím.

0: Noc plná hvězd.
1: Proč nezapomenout raději na ně? A proč si nepřipomenout ta jména vaše? Ne, dneska se nevrátím dolů do lázní. Je škoda každé hodiny a poobědvám tady nahoře ve stínu kaštanů, nad jejíž korunami činí červená věž vyhlídky. A to, co cítím, co bych nazval vděčností úhrnem, si nechám opakovat některou písní zdejší hrací skříně. To je taková jedna z mých zdejších tradic, jeden z obyčejů mého každoročního pobývání tady. Vždycky si najdu písničku, která mi bude leitmotivem, pro kterou si sem zajdu a tady posedím, a kterou si pak vždycky dám ještě jednou při odchodu, aby za mnou zněla, aby doznívala, abych se odtud při jejich posledních taktech vzdaloval a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. A letos? Už jsem tam hodil korunu, už to tam hraší, deska byla vybrána a uchopena. Nikdo mě nepřesvědčí, že to je mechanismus, jsou tam skřídci. Deska je nesena, položena, zpěv se blíží, zpěv je tu.

Zdá se vám to málo, nebo příliš samozřejmý banán? Mně ne. Bylo by dobré, kdybychom každé ráno tohle věděli. Tohle si uměli říci, právě dnes je dnešek a jenom dnes. Zítra ovšem bude taky dnes a v tom je všechna šálivost času. Pořád to budou dnešky, ale bude jich ubývat a ubývá jich. Stávají se z nich předvčerejšky a jednoho dne se probudíme s pocitem, že právě dnes je opět jeden dnešek, ale netušíce, že už jenom dnes. Ale píseň zní dál. A tak dál jen dál užívej svých roků pár. Co den dal. S radostí ber každý dar. Zdá se vám to málo? Neříká to nic velkého? Nevypadá to moudře? Netvrdím, že to říká něco velkého a že to moudré je, ale na malé ploše písničky v tom malém kruhu desky je něco uzavřeno. Slovo o nezbytnosti, o způsobu, který bychom se měli učit. Brát všechno s radostí. A včetně špatného počasí, bolestí, ztrát a trablů. Za 100 let, jak víme, nic už neskazíme. Písně naše jen se nes. Gaudeamus juvenes. Gaudeamus juvenes. Vždycky jsem se bál odjezdu od někud a odkudkoliv. Dokud jsme na začátku prázdnin nebo života, klene se před námi všechen ten příští čas jako krásná nedohledná dálka. Ale už tehdy je později, než si myslíme. Ještě jsem tu. Ještě se stačí ohlédnout a vidím. Obklopeno neklidným rámem plyne povětřím mé město jasných barev, věžičky, římsy, sloupy balkonu, krajkový štuk. Ještě mi může před očima přeletět pták, podobající se v té chvíli kolonádě. Ještě se může a třeba jenom na okamžik objevit mezi stromy dům. Ještě jsem tu. A ještě přijde večer a bude noc. Já půjdu ještě jednou ulicemi a uvidím jakési okno ve výšce. Poslední osvětlené okno. A budu vědět. Ve žlutém světle malé lampičky se dívčí ruka chápe květin.

A pak je jitro, den odjezdu. Odjíždíme. Ne, ještě se mohu ohlédnout a ještě vidím. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Plachtový dvojí zeleně. Temné zeleně lesů a světlé zeleně trávníků. Loď v modrém moři času, který je jeden. Je to čas těch, kdo tady vysoušeli bažiny a nad roklemi rozepěli křídla kolonády. Je to čas Ulriky a Elegie. Je to čas všech, láskyplný, milostný čas všech, kterým toto místo bralo dech, či kterým naopak jej vracelo. Je to čas můj a bude to čas dalších, kteří přijdou a pro které jsem jen jeden z přemnohých chtěl vyslovit toto své vyznání. Řekl jsem, že jednou z mých osobních tradic tady je dát si svou píseň ještě při odchodu, aby za mnou zněla, abych odcházel při jejich posledních taktech a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. Věren tomuto zvyku házím tedy ještě teď korunu do hrací skříně a ať mi prominou mý posluchači, že odjížděje odtud nesahám pro závěr do výšin klasiků, kteří tudy prošli, a že nechávám za svými zády doznít píseň, která mi byla písní tohoto léta. Léta roku 1973.

0: noc s hvězdou.
1: Já nebudu jmenovat, začáteční písmenko je Mařenka Vášová. Tak ta jela jednou z Dobříše a jak jsou tadyhle za voznicí ty lesy, andělský schody, tak tam prostě vylez chlap na silnici a zamával rukama nějaký stopař. No a ona poněvadž je hodná a ochotná, tak zastavila a otevřela ty dveře a on jí poznal okamžitě a říkal, milost paní, víte, mně se stal takový malér, já bych jinak neobtěžoval, já potřebuji být večer v Praze a ujel mě poslední autobus a Mařenka říkala, ale jen si pojďte, posaďte se a pojedeme. A tak se nalodil, vyjeli a on byl sama řeč a samý vtip a teď, jak viděl tu jízdu, jak viděl, jak se míhají okolo ty telegrafní štangle, ty hromady toho štěrku, tak začal v té řeči jako zadrhávat a pak už si vydal kapesník a tupě zarytě koukal pod sebe a občas si otřel pot. No a přijeli do Prahy, jak viděl první elektriku červenou, tak vožil a říkal, děkuju, tady už to já už dojedu tramvají. A ona říkala, ne, ne, ne, vy jste říkal, že bydlíte na Žižkově, já bydlím na Vinohradech, to já vás vemu až tam. A on říkal, ne, opravdu vám děkuju, tak ona zastavila, on vylez a když cítil tu pevnou půdu pod námi, strčil tu hlavu do toho auta a no, s paní, víte, já vám to řeknu na rovinu, já jsem bývalý automobilový závodník, já jsem měl 3x v životě Targa Floriu, ale takovej nervák, jako dneska s váma to jsem ještě nezažil.

0: Stanice Hvězda.
1: Víte ono, holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si nejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Vyhodíte majdalenky, když kluk se stane tátou. Voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Noc plná hvězd.
2: Několik divadélek se vysílalo o Vánocích. S vánočními hosty ve sváteční náladě se teď přeneseme do atmosféry, na kterou se všichni těšíme celý rok. Prvním vánočním hostem byl národní umělec Miloš Kopecký. Mám moc ráda jeho herectví a tak jsem hned byla žensky zvědavá.
3: Řekněte mi, čím to je, že jste vždycky hrál role intrikánů, padouchů a takových...
4: No, to je taková krásná, taková otázka, jako třeba Grepa Kračtevi, mateřské znamenko. Tak čím to je, že jsem vždycky hrál většinou, teda pořád taky ne to, já jsem taky dlouho, ještě než byla televize, předtím jsem taky existoval, víte. Tak jsem hrál jaksi dramatické postavy a vůbec ne komické role, znamená. Proč většinou jsem rád intrikány a padouchy? No to mám mnoho důvodů. Jednak protože většina režisérů má svou zatvrdlou vulgární typologii. Já prostě vás hodí, šoupne vás do nějaké přihrádky, do jakéhosi šuplíku a tam jste a nemůžete se z toho vybabrat. Tak to je jedna věc. A za druhé, abych tedy odpověděl jaksi humorně, je to proto, že herectví je umění jaksi... metamorfózy, přeměny a převtělování. Čili já hraju svůj pravý opak, že ano? Já člověk čistý, mravně spanilý, průzračný. Pojďte se na ty oči, no studánky. Vidíte to? Čiré studánky. No.
3: Jako gentleman víte, že
4: jako,
3: ženy
4: jako co?
3: Se... Gentleman.
4: Jako já?
3: Ano, vy.
4: Děkuji.
3: Víte, že žen se nemůžete ptát.
4: Tak se směje, tak se směje. Říká, že jsem gentleman a on že smíchá.
3: Vy mě nedovolíte odbočit.
4: Ano, odbočit.
3: Víte, že se ženy nemůžete ptát na věk. A já bych vám chtěla
4: stačí,
3: položit
4: stačí,
3: takovou otázku.
4: Stačí, já vím, kam míříte. Vy se mě chcete zeptat, jak jsem starý.
3: Ne, vůbec
4: to
3: ne.
4: Každý.
3: Ne, nakolik se cítíte?
4: Nakolik se cítíte? No, to přijde na to kdy. Tak třeba po ránu, časně z rána, když vstávám, se cítím na takových 120. V poledne to tak klesne na tu 80. K večeru jsem na svém věku, ale řeknu vám, v 11 hodin v noci na barový sesli zajíc. Skutečně, to tak.
3: Richard III. Byl vždycky takový jakýsi symbol zla.
4: Ano.
3: Co je pro vás symbol dobra?
4: No tak symbolu dobra je víc, já si teď nespomínám třeba...
3: Vánoce?
4: Vánoce, ano, velmi správně, po příkladu Vánoce. Ano, se by kouzelný, že? Že prostě už bylo peklo se pečivo a ve vaně už plavali kapři a táta se zapálil doutník a to krásně vonilo. Já jsem šel se džbánem, chrupajícím sněhem pro pivo.
3: Jenomže vy pořád...
4: Od rána jsem...
3: Vy moc pořád mluvím, mluvíte v minulém moc... čase.
4: No, protože jak tak zraju. Všimněte si, že říkám, že zraju, nestárnu, pozor. Jak tak zraju, jak jsem tak dozrál až do tohoto zralého věku, tak mám čím dál tím střízlivější oči a teď vám sám, nevím, je to tak, nebo se mi to zdá. Nebyly to tenkrát jenom okouzlené dětské oči. Víte, mě vám teď připadá někdy, že ty Vánoce už nemají to kouzlo, co kdysi mývali v mém dětství. Ještě jedna věc je tady. Takovej, ty Vánoce za to nemůžou, ale lidi, víte, je na tom někde i trošku něco pokrytecký. Víte, lidi, kteří celý rok jsou na sebe zprostý a sežrali by se pro kus bursta, nebo to je jedno, nebo pro výfuk automobilu, najednou, hele, podívejme se, zlatá rybko, oni jsou na sebe hodní a vlídní a milí a strašně fajn a štědří. Vlk, takovej vlk, ten je vlk furt. Celý rok furt a neslaví žádný Vánoce, to se mi si představím, že čítíš lidé, kteří třeba připravují válku, nebo by chtěli, nebo mají zájem na válce a řinčí zbraněmi, když si představím, jak čítíš lidé sedí ve své počestné rodině, jako počestní otcové rodiny a u vánočního stromku, jak slaví Vánoce, tak se mi dělá špatně, vám řekl. Takže pro letošek mě máte z krku, jo?
3: Já vám děkuji za návštěvu a přeji vám šťastné a veselé nejenom Vánoce, ale i zbytek dnů do konce roku a i všechny příští.
4: Ano, mám to za počet, děkuji.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Když už vám vpadám tedy
2: znovu,
1: no, do řeči, tak já si vzpomínám, že jeden velmi, velmi schopný a talentovaný a jeden z našich nejlepších filmových režisérů, já ho mám velice rád. Ano. V době svého mládí byl velice temperamentní a vyžadoval opravdu jaksi maximum z lidí a režíroval něco z folkloristického, řekl jsem to...
2: Skoro dobře, no. Ale my vám rozumíme.
1: Vy jste to pochopil.
2: Ano.
1: Prostě ze Slovácka.
2: Ano.
1: A protože byl důkladný, tak si skutečně přivez tam odsud 150 lidí v těch pravých krojích, jenže oni nebyli zvyklí na tu práci v ateliérech a nevěděli, že jak si to trvá strašně dlouho, než se to zasvítí. A, takže v situaci, kdy už došlo k tomu natáčení vlastnímu, že, kdy je několikrát jaksi znovu a znovu, jak si po nich chtěli ten výkon, tak oni už byli utahaný k smrti. A on dal takový, tak pojedem na ostro, byl tam takový verbuňk, že, to na playback, tak říkal kamera a říkal, prosím vás, vesele, playback. A tak verbuňi, a oni ty ruce takhle, ale zvadli úplně. Stop! A byl už jaksi nervózní a říkal jsem vesele, kamera. Že oni zase jaksi...
2: Já to vidím.
1: Stop! Prosím, já nevím, jak bych vám to řekl, vesele. Kamera. Playback. Tak on už to nestopoval.
2: Říkám veselé! Veselé! Uškrtil šohaje.

mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná.

k vám okno, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a cítí, že jaro nedělá.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

nalepit má se na nás. Řekni mi, proč se nelepí, nikdo nic neví.

0: Noc plná hvězd.
1: Já si vzpomínám, my jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako, jo ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kámo mě až dovedl, no a já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho, co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole Fentlin, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda, co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. A teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadinu. A říká, no a jo, teďka on se smál. To je ohra, ale ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega. A teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár parcek. Že jo, že to je taky člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak bych taky mohl proletět do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš a já říkám, no tak paní Vodičková, ale no to není nikdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem, teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to bylo ohromný, ty jsi se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej, já na tebe nebudu žalovat, to je všechno v pořádku, šéf ti to taky jistě pamatuje, tak dělej, hocho, dělej. A nemohl se mu vymluvit a do dneška mu nevymluvím, že jsem nikdy žádnou jinou estrádu nedělal. Jenom ty.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Jste na stanici Hvězda.

poslepu, zas a znova ze střepů lepím slova po hmatu, hnětu bláto z dukátů kutám zlato. Z minula do budoucna připlula slova vroucná ozvěna tichého žalu zamčena v kancionálu.

rudou, znovu objeven k hoře říp, jako k doušce mateří, v těžké zkoušce žoldnéři, jedou stečí láteří cizí řečí. Veliký rachot řešet básníky budou věšet za zločin nepokory v úbočí Bílé hory.

znovu objevena. Klíčníku, vezmi tiše za kliku, staré říše se tři prach, slovy díků na mitrách kanovníků. Z ramene sejmi tíhu kamene, v ruce knihu z plamene, vytaženou ještě ne z popy.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak poté, poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
2: Ano?
1: Dneska prvně. Jak se cítíte?
2: Velmi dobře. A vy?
1: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No a že...

0: že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zahrajte tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval, hele chlape, tak hergotn, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, oh. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
1: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
0: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
1: Ano, ano. Poslyšte,
0: no.
1: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
0: Aha, tohle máte na mysli, no jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
1: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
0: Jo,
1: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
0: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
1: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
0: A perla.
1: Že?
0: No.
1: Řekl jste vražte.
0: Jo.
1: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
0: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady?
1: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo,
0: tedy
1: co?
0: To by mě netrklo.
1: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
0: jo.
1: Meč.
0: Nebo pár facek.
1: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
0: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
1: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
0: Facek já už v životě slyšel, ale...
1: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem.
0: Ona nedá pokoj.
1: Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
0: Helejte, no. Pistole je píšťalku... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte, na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať myslím.
1: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídit se má nesporný základ ve staroindickém root dog. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
0: ne.
1: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rzucat, to jest vrhati, slovenský rucat.
0: Já vím, le tu pesku, nedrucaj, nedrucaj. Jeďte.
1: Správně. Latinský tvar ricio, téci, odtud dodnes ricinový olej.
0: Jo.
1: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
0: Ježišmarja.
1: Řítiti se.
0: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícení na helejte, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte. A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Je to je otrava.
1: A mýlíte se.
0: Je to otrava.
1: Ne, opět se mýlíte. Slovo je tě alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
0: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. Co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
1: Obě se mýlíte. Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
0: Ne, náhodná, náhoda, nehoda, nepohoda. Hele, to je zase moc slova hoditi boží hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven, ven mě z moci ženská. Hello, marš, už ať vás tady nevidím. Marš.
1: Nekřičte, vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
0: Nedám.
1: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
0: Tak pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, pochod, p

několik drahocenných rad. Jsi mi, táto, dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. Na cestu dál přes větve časem tlejících.

svět večasem tlejí.